víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mě zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rihanna.
1: I'm Harry.
2: This is The Weeknd.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte obklady, dlažby, koupelnový nábytek, sprchové kouty i vany. A co u nás koupíte, to vám také nainstalujeme a zrealizujeme. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte náš showroom v Ústí nad Orlicí, kde si můžete prohlédnout přes 50 ukázkových koupelen a načerpat inspiraci pro tu svou. Za 20 let jsme zrealizovali přes 1500 koupelen. Teď může být na řadě ta vaše. www.sefir.cz.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
3: A budu máma Hradeka, a?
2: No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
5: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
4: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
5: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
4: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
6: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
7: Ploty Hradec Králové.
8: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
7: Ploty Hradec Králové.
8: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a nejvíc.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem? Nebo snad první hrad z písku na pláži?
2: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dnes držíme palce všem maturantům, startují totiž státní zkoušky, které připravuje Cermat. První je na programu matematika a anglický jazyk. Ke státním maturitám půjde letos poprvé na 84 tisíc žáků. Většina těch, kteří jdou ke zkoušce poprvé, si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo jen asi 18% prvomaturantů. Požár v Českém Švýcarsku se zatím nepodařilo dát úplně pod kontrolu. Plocha, kterou ovládají plameny, už by ale měla být pod 100 hektarů. Během dneška dorazí českým hasičům na pomoc kolegové ze Slovenska. Připomínám, že jeden z největších požárů v novodobé historii naší země zasáhl České Švýcarsko v roce 2022. Fotbalisté Sparty porazili Jablonec ve skupině o titul, vyhráli na domácím stadionu 2-0. Upevnili si tak pozici na druhém místě. Nezaváhala ani první Slávia, která už v sobotu přehrála Slovan Liberec 2-1. Třetí Plzeň se raduje po výhře 3-1 nad Hradcem Králové. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Řidiči, v Hradce Králové ode dneška počítejte s uzavřením ulice ČSA v centru. Vemte to přes Buzuluckou a Šimkovu. MHDčko tudy zatím projede, o prázdninách se ale silnice uzavře úplně. Hotovo má být na začátku srpna. Oprava téhle důležité cesty vyjde na necelých 15 milionů korun. 23 až 28 stupňů, tak to mají být pondělní maxima, to snad ani není možný. No a k tomu hodně oblačnosti a objevit se můžou dokonce i bouřky. Takové bude pondělí právě u nás na východě Čech.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. To jsme my tři a přejeme vám, kdo jste si nás v 6 hodin naladil, krásné ránko. Ahoj lidi.
2: Krásný pondělí.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
2: Dobrá zpráva pro vás. Tenhle týden bude mít taky jenom 4 pracovní dny.
1: To je asi ta nejlepší zpráva, kterou jsme to mohli začít. Tak pojďme na písničky. Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes. S tím startujeme. Hezké ráno.

0: 6 minut. Kelly Clarkson, krásné ráno. A mě by zajímalo, jak se vám stávalo dneska. Co? Vy, kdo nás posloucháte? Bylo to v pohodě, anebo to bylo náročné? Ono je to takové dvousečné. Mohlo se stávat v pohodě, protože víme, že nás čeká zase zkrácený pracovní týden, ale taky za mě bylo to náročné, protože ten víkend člověk si zvykne, jak to je o den navíc, že?
1: A navíc nás čekají další 4 pracovní dny, takže ono to zase až tak úplně veselý není. Za mě.
2: Vám se stávalo jak?
0: No tak, bylo to takové náročné, no.
1: Já jsem úplně v šoku, kolik už je světla venku. A tak jak bylo teplo, já jsem dneska poprvý letos vyrazil do práce jenom v mikině.
0: A včera jsi byl v mikině celý den.
2: Sláva, hurá! No.
1: Včera jsem nebyl v práci, Michale.
0: Já jsem si říkal, že tady není zapnutý topení. Vlastně.
2: My Davidovi už nemusíme topit.
0: To je pravda, to je pravda.
2: To si zapíšu do kalendáře tenhle den. Nicméně, co váš prodloužený víkend taky? To od vás hlavně chceme vědět v minutě šampionů. Jak se jmenujete, odkud jste a co ten váš víkend?
0: Číslo znáte, připomeneme.
3: Napiš Michalovi a Jasmin. SMS-ku i WhatsApp. 777 937 777. Píš právě teď.

0: Za malou chvíli 6:45, ladíte Hit Radio, krásné ráno. No a ptali jsme se, jak jste strávili prodloužený víkend. Začíná minuta šampionů právě teď.
1: Martina, Praha, víkend krásný, jezdili na kolech, byli venku se psem a prostě jen odpočívali.
0: Marila Žďár nad Sázavou, včera návrat z Brandýsa z mistrovství ČR v basketbalu a obrovská radost ze třetího místa pro holky Vlčice ze Žďáru.
1: Gratulujem. Monča, Bansdorf, pije kávu, čekají dneska i zítra 12 v práci, tak to přeji.
0: Lucka ze Žižalic mapovala Radovesnický potok s Martinkem a Pajdinkou.
1: Zdeněk Kamenice s dětmi v Národním muzeu a potom příroda.
0: Wendy Husinec u Prachatic, víkend pracovní, až tento bude prodloužený.
1: Kača Olomouc, dětská vstávání náročné, víkend odpočinkový.
0: Lenka Bílý potok pod Smrkem, víkend byl krásný, první zda na skútru a letošní první grilovačka s rodinou, procházky, výlety na kole, sluníčko. Co víc si přát, krásný den vám všem do rádia.
1: No, krásný den i tobě a taky vám všem.
0: Vám všem krásný den, krásné ráno, vypadá to, že dneska bude taky fantasticky, tak si to ještě užijem, aspoň takhle při pondělku. A co si užijete teď? Ego, Robert Burian na Hit Radio, hezké ráno.

0: Amber Belong Together. Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, 7:15. 2 minuty k tomu přejeme fantastické pondělní ráno.
1: My si tady teďka dovolíme jeden velký aplaus a poděkování frajerům hasičům, protože, jak už jste slyšeli a určitě i viděli, v sobotu odpoledne byl v Českém ráji zase obrovský, obrovský požár. A zatímco my jsme řešili, jestli si dáme nanuka, nebo jestli si dáme ledový kafe, ledovou sprchu, tak tam nastoupilo kolem 500 chlapů a ženských, který tam byli v nehořlavých uniformách, z vrtulníků padaly tuny vody a celý to tam zachraňovali a dávali dokupu.
2: Už můžeme tleskat?
1: Můžeme.
2: Už můžeme, Davide, pojďme tleskat. Hele, jste borci.
3: Ještě ale není úplně vyhráno, teda plameny se úplně pod kontrolu dostat nepodařilo zatím, ale určitě jsme na dobré cestě.
2: Já teda hasiče neuvěřitelně obdivuju, to asi my všichni tady, takže my vás moc obdivujeme. Já si nedovedu představit být navlečený v tom nehořlavém obleku, kort včera v tom vedru, jo. Já vím, jak zkuhrál třeba na dovolený a to tam jsem v plavkách, jo, že mi je vedro. A teďka vlastně v tomhle obleku, já nevím, mě by zajímalo, jestli to v sobě mají ty borci od přírody, nebo jestli prostě milují adrenalin, protože tohle jako klobouček.
1: Velký klobouček. Mimochodem dneska je svátek svatého Floriána, patrona hasičů, takže všechny hasiče dneska o to víc zdravíme.
2: Zdravíme všechny hasiče a děkujeme, že tady jste. No a za chvíli, nejenom pro hasiče, pro vás všechny, kdo ladíte Leony nebo Eminem s Rihannou. Hezké ráno.
4: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
5: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Sí, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.

0: Interní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dech Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dech Finish zdarma. Více na Dech.cz.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech.

0: Více na dětiraje.cz.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
2: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
3: A vy říkal, máma Hradita,
2: a? No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot.
3: Roky dává do hodáky, dáda.
2: Už 22. května od 17 hodin.
3: A vlaky do hodiny, kdy máte ryzí.
2: Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: No proto.
4: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.

0: Purkartová. Silničáře ode dneška nově potkáte v Hradci Králové. Vozovku opravují v ulici Československé armády. A pozor taky na Chrudimsku v Linsku, kde se pracuje na Adámkově třídě.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Černá Hora.
2: Ať

0: na Hit Rádiu v 6 hodin 30 minut. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Tomáš Souček už zase řeší sestupové starosti. Jeho West Ham se mezi poslední trojici anglické Premier League dostal tento víkend. A to díky výhře londýnského rivala z Tottenhamu, za který chytá český brankář Kinský. Teplo, ale zatažená obloha, takové bude podle předpovědi počasí po zatím nejteplejším letošním dnu. V maximech naměříme až 27 stupňů, slunce se ale nejspíš nedočkáme. Generace Z odděluje práci od osobního života. Podle posledních průzkumů mají mladí jasně definovanou hranici, přes kterou nejdou. Odmítají práci během jídelní pauzy, o víkendu nebo po pracovní době.
3: Tak já si myslím, že to není jenom výsada generace Z, že se to táhne už tak jako všema generacema, ne?
2: No tak je spousta, ale generací naopak, ať zejména těch starších, které opravdu třeba o víkendu, když jim přijde e-mail, tak hnedka zasednou k počítači a jdou odpovědět, a to samozřejmě není vůbec zdravé.
4: Je pravda, že u nás to tak taky je a já vždycky nadávám přítelovi, protože on je schopný makat i v 11 večer. Někdo se ozve, má nějaký call, e-mail, cokoliv a on to jde hnedka dělat.
3: Takže ty lidi fakt existují,
4: no
3: kteří pracují, tak to já nechápu teda.
0: Green Day, When I Come Around na Hit Radio v 6.31. Myslím, že tohle by vás mohlo probrat. Já si jdu udělat kafe. Co ty, Davide?
2: Já si poslechnu tady tu píseň.
0: Dobře, tak hezké ráno.

0: vám hraje pondělní Hit Radio Lukas Estrada, polský DJ Trips, Close Your Eyes. 6 hodin 36 minut, dobré ráno. Pojďme si něco společně představit. Potřebujeme, abyste zapojili vaši představivost. Představte si, že si koupíte ten nejvíc nadýchaný větrník. Vidíte ho?
1: Hmm.
0: No. Třikrát si kousnete a zbytek hodíte do koše.
1: Proč bych to dělala?
0: Dobrá otázka, zní to strašně, a akorát tohle je další z bizarních trendů, který líte po sockách. Je to pravidlo tří soust, ochutnat, ale nesežrat, takzvaně. Je to proto, aby lidi nepřibírali, ale aby si mohli vychutnat tu chuť těch jakože nezdravých jídel, takže burgery a větrníky a tak dále.
1: A tak to, to bylo, to je nemoc normálně, bulimie, ne? Jakože. Jo, tak dáš to do pusy a pak to vyplivneš, jakože to mi přijde to fakt
0: je,
1: stejný.
0: To je pravda, no, to je pravda. Já teda za mě, moji babičku by z toho třeba trefil šlak, jako, jo, protože kdybych si kousnul třikrát do jídla, co by navařila, no tak mě zabije. Tak mě zabije. Já si myslím, že to je zločin normálně.
1: U nás to je teda stejně tak, ale já opravdu co vidím, to s ním. A včera zrovna jsem se cítila na obědě s přítelem provinile, protože já to kolikrát s ním i ještě po něm. Jo, já jsem u nás ten větší žrout a já nevím, jako fakt to tak je. A nevím, co s tím, cítím se trošku trapně, ale hele.
0: No nemusíš, protože na tobě to není vidět. A tím, já se teda přidávám k tobě do týmu, já jsem taky dojížděč, jo.
2: Vy taky zastáváte tu teorii tří soust, vždycky dojíte to svoje a pak ještě tři sousta na to.
0: Já vlastně, když to tam přemýšlím, mě ty tři sousta stačí jako na všechny tady ty nezdravý dobroty. Já mám tak velkou hubu, že stačí pořádně odevřít. Hele, burger je ve mně.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: Hit Radio.
5: Zprávy v rodině mají svá pravidla.
4: A zprávy od babičky a dědy?
5: To je content bez filtru.
4: Co takhle na nich viděla?

0: na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michael Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
10: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další,
14: a dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: hity.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 7:45, pár minut k tomu, ladíte Hit Radio, tohle Avicii, The Nights. Krásné pondělní ráno.
1: Šli byste na koncert Shakiry? A ještě navíc zadarmo a na pláži? Já si myslím, že určitě, a takováhle věc se málo kdy poštěstí, ale v noci na sobotu se to stalo. Shakira tam zaspívala na pláži Copacabana pro 2 miliony lidí. Dva miliony.
0: Já jsem na ty tvoje otázky odpovídal ano, ano, ano, a tím, že tam byly 2 miliony lidí, tak bych trošku váhal.
1: Právě, jakože ono to zní celý jako obrovský sen, nádherná akce, ale mohl to být i velký horor, hlavně pro lidi, co fakt nemají rádi velký množství lidí.
0: Jasně.
1: Byla to tam obrovská tlačenka. Nicméně Shakira tím oslavila vydání nový desky a taky velký návrat na pódia.
0: No, hezky to bylo. Já jsem viděl nějaký záznam. Takhle, to, že tam byla spousta lidí, tak to víme, ale Shakira to slušelo. No, to byla velká bomba. Já teda k tomu počtu lidí, jo. Za mě teda, mě osobně stačí festiák, kde je třeba 10 000 lidí. A teďka si to představte, jo. Stojíš uprostřed a potřebuješ třeba na malou, jo. Něco. A co festiák? Stačí O2 Arena a jsi uprostřed, jo? Tak jako, ty musíš vlastně vyjít třeba 15 minut předtím, než vůbec začneš potřebovat. Takže jak to vypadalo asi na Copacabáně, no? A tak zastavím moře, co? Pojďme si dát nějaký starší kousek Shakiry. Whenever, whenever. Na Hit Radio. 6:50 a my vám přejeme parádní pondělní ráno.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
1: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii modou v hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
2: Izomat stavebniny. Stavíš barák rodiny. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
3: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
4: Hit Radio.
5: Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé přední ráno ve snídani šampionu.
6: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Připomínáme, že dnes je poslední den pro podání daňového přiznání, a to v případě, že ho odevzdáváme v digitální formě. Finanční správa doporučuje, aby to lidé nenechávali na poslední chvíli. V případě velkého množství podání v posledních hodinách by totiž mohl být portál Moje daně přetížen. Delší dobu na odevzdání přiznání mají ti, kdo využívají služeb daňového poradce. Pro ně platí termín 1. července. Za noviny a časopisy platíme v Česku větší daně než ve zbytku Evropy. Česká republika má nejvyšší sazbu DPH na prodej tisku v EU. Jako jediná země se sazbou 12% překračuje 10% hranici. Sazbu 10% mají Rakousko a Finsko, ostatní státy se pohybují v jednociferných hodnotách. Česko má za sebou nejteplejší den letošního roku. Teploty včera na řadě míst atakovaly hranici tropické třicítky. Vůbec nejtepleji potom bylo na Plzeňsku a v Polabí. Rekordy padly na 11% stanic, které měří alespoň 30 let. Teplo by podle předpovědi mělo být i dneska, obloha ale zůstane převážně zatažená. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Už jsme to tady na Černé hoře několikrát zmínili, ale opakování matka moudrosti. Řidiči, nejezděte do Náchoda. Dneska tam u hranic začíná dopravní omezení. Do půlky června se tady bude jezdit jen jedním pruhem Kyvadlově. Staví se tady kruhová křižovatka a tohle rozhodně bude znát. Kamiony by měly použít přechody v Harachově a Ostravě. Ještě se podíváme na to naše východočeské pondělní počasí. Dneska čekáme hodně oblačnosti a taky místy bouřky nebo přehaňky a teploty vysoko nad 20 stupni až kolem 25.
14: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
15: Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Krásné ránko.
17: Krásný pondělí.
15: Snídaně šampionů.
16: První hodina prvního pracovního dne týdnu za námi. Hezké ráno. Já už bych potřeboval čtvrtek zase.
17: Ty už bys potřeboval, aby byl dneska konec. Ne, ještě ne. 2 hodinky společný.
16: Rychlá pětka v této hodině vás čeká. Spousta písniček, no a dobrá nálada, tak pojďme na to. David Guetta, Alphaville a Ava Max.
14: Hit Radio Černá Hora.

0: Disco Machine a Sophie and the Giants. 8 minut po 7, krásné ráno. Mě by zajímalo, jestli jste si někdy dávali inzerát do seznamky, tak kdo nás posloucháte. Jasně? A co vy? Dva, tady.
1: Já ne, a vlastně mě to trošku mrzí, že jsem to nezažila.
2: Já naopak ne a doufám, že už nikdy nebudu muset teda.
0: Já naopak, ano. Tak co by v něm bylo, co by v něm bylo? Tak já třeba, kdybych začal, já jo. Michal, 35 let, 195 cm, hnědé vlasy, mám trochu bříško, takže v zimě zahřeju a v létě dělám stín.
2: Slabý smysl pro humor.
0: PS, slabý smysl pro humor. Co je Jasmin?
1: No my to nemáme takhle připravený, že jo, takže z fleku jako
0: no,
1: nevím.
0: Tak něco tam, něco vypálo. No, tak to počkej, tak co bych já, tam, Jasmin, 26 let, blondýna, hubená.
1: Má ráda pejsky a gym a hudbu.
0: Jasně, a co David?
2: Upřímný, já bych řekl David, 31, upřímný.
0: Upřímný. Ozval by se ti někdo, myslíš? No proč se o tom bavíme? Protože co se děje na sociální síti Reddit je to, že Češi hledajíc partnera o sobě píšou ne tady ty klasické jako věci, jako jak jsem vysoký, jak jsem hubenej, nebo jak jsem silný, ale píšou o sobě nějaký jako chuťovky, hyperupřímnost, hned na začátek, jo?
1: Aj.
0: Takže třeba neusnu bez zapnutýho vysavače, musím přes noc svítit, mám tenhle a tenhle bizarní koníček, nebo třeba dokážu poznat značku piva podle zvuku otevření plechovky. Jo? Jsou to vlastně takový ty chuťovky, který vlastně jako na jednu stranu o sebe jako nechceš říct, ale na druhou stranu je dobrý, že by to mohlo jako někoho zaujmout, jo? Tak, Jasmin.
1: Ježiš. Hele, já mám chuťovku, nechuťovku asi spíš. My jsme se tady o tom už bavili trošku s klukama. Já vůbec nevím, jestli to můžu říct. Protože já jsem dlouho bádala, co jako divnýho bych o sebe mohla říct. A já třeba ráda sleduju takový video. Takový, nepočíne, Michale, prase.
2: Čekám, tak, neříkej, no, ne. Tak to neříkej.
1: Takový videa, jako kosmetický videa, kde ti třeba upravujou něco v obličeji, jo, jako pupínky a takhle. Prostě z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
0: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
1: No, tak nechci,
0: no, tak to mohla říct, já se to koukám taky totiž, jo. Já mám rád třeba videa, já nevím, a budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda. No. Tak to bych si tam napsal já.
1: Taky chuťovka.
0: Co David?
2: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to
0: je vlastně, takhle, bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo, takže z toho mi vychází, když to jako zčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře, to jo. Tak nás by zajímalo, co je ta vaši divnost, vy, kdo nás posloucháte, ta hyperspecifická vlastnost, kterou byste na sebe práskli hnedka v první větě inzerátu. Je to trošku bizár, ale je, aby bylo prostě hnedka vědět, do čeho ten protějšek jde, jo. Tak 777-937-777, můžete nám to poslat přes WhatsApp jako hlasovku, nebo normálně SMS-kou a klasicky zprávou. Teď výraz Teenage Dirtbag na Hit Radio v 7 hodin 11 minut. Tak, hezké ráno.

0: 7 hodin 18 minut, ladíte pondělní Hitrádio, hezké ráno. Co jsme řešili, novým trendem seznamování jsou inzeráty, ne s tím klasickým, kolik nám je, kolik věříme a že milujeme psy, ale lidi o sobě už v inzerátech prásknou nějakou tu echt specifickou vlastnost, specifickou, spíš to nejdivnější, úchylku doslova, a hledej někoho, kdo to má stejně.
1: Připomeneme, já jsem říkala, že se ráda koukám na videa s vymačkáváním beděrů, Michal rád chodí mezi kanálama, teda ne jakoby ofiko, ale na videa kouká.
0: A David se prochází přes Street View po Google mapách, prostě
2: je to tak.
0: Jen tak chápu, tak jako letos se naučil, asi nepojedem, tak street view nám asi jako zbyde jako nejlevnější varianta. A chtěli jsme to po vás, co vy byste si dali do svýho inzerátu?
1: Peťa píše, hezký den, jsem učitelka. A to Frej asi stačí.
0: Asi to stačí, tak děkujeme. Další zpráva, já rád koukám na videa od chiropraktiků, jak k ním někdo přijde a nemůže se skoro pohnout a oni mu prokřupou záda.
1: Jo.
0: A to mi připomíná, to mám teda taky, on je nějaký psí a takovýhle chiropraktik.
1: Ano, ano.
0: A prostě teďka, tam je ten obrovský pes, je to jako vypadá naštvaně, a ono prostě čapne, prokřupne, pes udělá a je v pohodě, a je spokojený. Miluju.
1: Lucka, ahoj, já si přes seznamku partnera našla. Sice se z něj po dvou letech vyklubal kolosální debil, ale to je jedno. Jinak se taky ráda koukám na videa s beděrama. Holky to tak asi mají, nebo urbex videa, to taky můžu. Holky a Michal.
0: No. Urbex, s tím souhlasím. Píše taky Lenka, ahoj, sleduju stejná videa jako Jasmin, když se člověk ale podívá na tu sledovanost, docela se uklidní, že v tom není sám. Jinak na mé podivnosti si manžel už zvykl a jsem upřímně ráda, že ho mám. Zvykl si na mě za ty roky a nemusím na seznamkách děsit jiné cizí muže.
1: No a Luce, ještě krásné ráno, tak vymačkávání beděru je vážně top. A taky si nemůžu pomoct, ale Atlas s mažákou, co teď frčí, tak na to taky nejde nekoukat. Hezký den. Atlas s mažákou?
0: Dá se to vyložit různými způsoby, nedokážu si, já jsem takovýho potkal tady u hlaváku teďka o víkendu, nevím, jestli to je tohle, těžko říct, nicméně vycházíme z toho, když po tom, co jsme tady jako četli, že jsme divný nejenom my tři tady ve studiu, ale vy všichni, kdo jste na druhé straně. Hezký ráno.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Překážková sezóna v Pardubicích startuje. Nenechte si ujít první top dostihy roku a přijďte 8. května na pardubické závodiště. Zažijte emoce a adrenalin při sváteční úvodní cross country Koroka. Více na www.závodištěpardubice.cz.
6: Chcete dokonale čistý bazén s křišťálovou vodou? Spolehněte se na českého výrobce bazénové chemie firmu Proxim a připravte svůj bazén na letní sezónu. Do e-shopu na probazen.com vás zve Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. A pozor, pouze nyní doprava zdarma. www.probazen.com.
7: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
8: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
9: A vy říkáte,
8: no samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
10: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicí. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. A za nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. A za nábytek.cz. A za nábytek.cz.
2: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové. Olfincar.cz.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: No v pohodě, já ji přivážu k Barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
15: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
14: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
15: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
14: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
16: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
17: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení dnes čeká na dálnici D11. Pracuje se mezi kilometry 84 a 79 ve směru na Prahu. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
18: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio Černá Hora.

0: Hezké ráno. Michal Jasmina, David s vámi. David pro nás má
1: ranní update.
2: Češi jsou specialisté na nealkoholické koktejly. Světovou soutěž v jejich míchání opět vyhrál barman z Česka. Gratulace míří do Českých Budějovic pro Jana Lukase. Čekání na titul v italské lize trvalo v Miláně jen 2 roky. Inter Milán totiž opět získal vysněný pohár pro vítěze série A. Titul si přitom zajistil už 3 kola před koncem. Druhá Neapol na ní ztrácí už 12 bodů. Recept na dlouhověkost. Vědci ukazují na stehna a hýště. Silné svaly ve spodní části těla snižují riziko pádů, které patří mezi nejčastější příčiny vážných zdravotních komplikací ve vyšším věku. Navíc pomáhají stabilizovat pánev a tím chránit kolena, bedra i kotníky.
3: A hlavně to dobře vypadá, že jo? Děláš na tom, Davide, viď?
4: Je to tak.
3: Je to tak.
4: Jsem rád, že jsi všimnul.
3: Všimnul.
0: Jsme rádi, že vy jste si všimli, o co soutěžíte. Rychlá pětka. S hotelem Residence Fuglsang hrajeme o víkendový pobyt pro 2 osoby v hotelu u Kašperských hor. Hodnota výhry 10 000 korun.
5: Čeká tam na vás snídaně, taky večeře s nápojem dle výběru. Wellness, v něm výřivka finská, taky biosauna, pára, infrakabina, tělocvičná a taky je to dog friendly, takže váš parťák může jít s váma a to úplně zadarmo.
0: Pište, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno. I love it.

0: Rádio v 7.35, hezké ráno. Čas soutěžit, pojďme na to.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám budeme rozdávat víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. Soutěžíte s hotelem Residence Vogelsang.
2: Je přímo v srdci Šumavy. Ideální místo pro odpočinek, romantiku nebo klidně aktivní víkend. Záleží, co chcete. Ideální na procházky v přírodě, tak je tam výhled na hrad Kašperk nebo kapli svatý Barbory. Zkrátka je to místo, kam se jezdí za klidem a nechce se vám odtamtud odjíždět.
0: A o tohle se právě teď zasoutěží Michal. Mišo, hezké ráno.
3: Krásné ráno i vám, dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Děkujeme, ty jsi nám napsal do SMSky, že jsi hasič, mimochodem dneska je svatého Floriána. Jak to slavíte vy, hasiči? Máte nějaký speciální rituál?
3: Ani ne, tak asi práci, no, jako každý jiný. No.
0: Práci, mě to napadlo. A jsi dneska v práci nebo máš volno?
3: Mám ponoční.
0: Ponoční, je. Yeah. Tak my ty otázky uděláme jednoduchý, jo, ať to není tak náročný. Tak Mišo, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Které město je metropolí Francie?
3: Paříž.
0: Přesně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Michale, kolik centimetrů měří přesně 1 metr?
3: 100.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaký sport proslavil Jaromíra Jágra?
3: Hokej.
0: Mhm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdo v pohádce o červené karkulce sežral babičku?
3: Vlk.
0: Jo. A poslední, 5. otázka.
2: Jakou barvu má postava Šreka?
3: Zelenou.
2: Je to tak.
0: S prstem v nose i ponoční.
2: Moc ti gratulujeme. Zrovna ty jako hasič si to teda extrémně zasloužíš, si myslím.
3: Děkujem, jo.
0: Není záč. Tak Míšo, jak jsem se tě ptal, jestli to svatého Floriana nějak speciálně slavíte, ty jsi říkal, že ne prací. Tak vlastně můžeš říct, že 4. května 2026 si to slavil skvělou výhrou. Vyhráváš víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. Hotel Residence Vogelsang, je to tvoje.
3: Nádhera, děkuju.
2: Moc ti gratulujeme, ježiš, to je hezký.
0: Míšo, zvládni dnešek, vyspi se a zase někdy se těšíme. Ahoj.
3: Děkuju, ahojte.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
1: Hit Rádio Černá Hora.

0: Beautiful Day. YouTube na Hit Rádiu 7.42. Dobré ráno.
1: Pojďme se teďka všichni spojit a kolektivně myslet a přát štěstí 84.292 středoškolákům, který právě vstoupili do maturitního týdne.
0: Ty bláho, fakt jo?
1: Opravdu, v pondělí, úterý a ve středu tě čekají testy státní maturity a hnedka teda na rozjezd didakťák z matiky nebo z ájiny.
0: Foj. Pojďme se chytit za ruce takhle společně. Pojďme se chytit a pojďme myslet na ty maturanty.
2: Tak držíme se objímat.
0: Držíme se za ruce a maturanti, myslíme na vás, abyste neskončili pod čarou, jako tady Michal.
1: Nebojte se ty známky, jako na ty se vás už nikdo ptát nebude, pokud nejdete na nějakou hogofogovejšku, jo. Stačí to udělat a rodiče, vy na ně buďte hodný potom. Hmm. Pak to je hodně stresu.
0: A když to neklapne, tak jak se říká, někdo září, někdo v září, jo, někdo třeba šel, já jsem šel v prosinci.
2: Hvězdy září v září.
1: Přesně.
0: Jsi, přesně, ale ono to tak dopadne, jo. A nebo budete dělat v rádiu, no. Hezké ráno.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz Svegliff Day.
8: Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day.
9: Chcete studovat při zaměstnání a získat titul bakalář nebo inženýr? Česká zemědělská univerzita v Praze vám nabízí studium v Centru vzdělávání v Hradci Králové. Informace získáte na 606 650 850, 606 650 850, a na www.hradec.pf.czu.cz.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Xindle X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
14: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte!
15: Co?
14: výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
15: Proto.
14: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehoda se teď řeší v Hradci Králové, opatrně v ulici Náhon, kde havarovalo osobní auto. Je to bohužel nehoda se zraněním. Na místo proto jeli i záchranné složky.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Swift na Hitrádiu v 7.52. Krásné ránko přejeme.
1: Jsou lidi, kterým ten jejich věk prostě nevěříte. A mezi ně rozhodně patří i Jiřina Bohdalová, která včera oslavila 95. narozeniny.
0: To je naprosto neskutečný. Co teda můžeme s jistotou říct, že na paní Bohdalové jsme vyrostli všichni?
1: Rozhodně.
0: Rozhodně. A možná si můžeme připomenout něco pro starší kousky. Jedna z mých oblíbených hlášek z filmu Čtyři vraždy stačí, Drahoušku.
2: Jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
3: Jak to?
2: Já se sebou taky pořád tahám.
0: Já si myslím, že to je hláška, která se dá aplikovat stále, jo, která opravdu přežije všechno. A kdybyste měli zaspomínat na křemílka a ochomurku, co se vám vybaví? Co se vám vybaví?
1: No, oblíbený večerníček, prostě dětství, no.
0: Taky to mám tak.
4: Křemílku, schováme se za komín, tam nás povidla nenajdou.
1: Já si nedokážu představit mít v 95 tolik energie, jako má Jiřinka. Ona je před kamerou od roku 1937, od jejich 6 let, a jako neměla to vůbec jednoduchý, protože to studium na Damu jí 3x přerušili, pak ještě znovu, když otec byl zatčený komunistickým režimem a tak, takže neměla to jednoduchý, ale všechno to zvládla a pořád je tady a má extrémně moc energie a je to skvělý.
0: Na co se chystám, tak je dokument o jejím životu, který aktuálně je v kinech, takže pokud byste neodmítli, tak Jasmin, Davide, zvu vás do kina.
5: Proč ne?
0: Jo, perfektně, proč ne?
1: Mně se ještě líbilo její životní krédo, kterým se můžeme závěrem všichni inspirovat. Dělat jen to, na co stačím, a lámat si hlavu jenom tím, co můžu ovlivnit. To se mi strašně líbí.
0: Já to potřeba zpracovat. Souhlasím. No tak, paní Bohdalová, hodně štěstí, zdraví, přejeme i do dalších let.
1: Všechno nejlepší.
0: 7.54 Pink Trust Fall na Hit Radio. Hezké ráno.

0: dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz. Elektrická auta z Dubence. Malá, úsporná, bez emisí. Super cena, dojezd 170 km za 5 hodin nabita z běžné zásuvky. Malá elektrická auta Dubenec. Více na zahradní technika Dubenec.cz.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Májové dny v onlineshop.cz.
4: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká půda by se mohla konečně dočkat vody. Podle meteorologů jsou totiž na obzoru deště, které by měly pomoct s půdním suchem. Zatím to vypadá, že nejvíce bude pršet na západě země. Teploty budou o něco nižší, než byly o víkendu a zejména uprostřed týdne může být během propršeného dne i celkem chladno. Ráno by už ale mrznout nemělo. S otevřeným ohněm bychom měli zacházet opatrně všude. Zvýšené riziko požáru totiž platí na většině území Česka až do noci na středu. Příčinou je podle odborníků nejen nedostatek srážek v současné době, ale také v zimě. A taky 3 týdny dřívější nástup vegetace a vysoké teploty způsobující větší vypařování vláhy v krajině. Finsko a Estonsko už zase bijí na poplach, jejich vzdušný prostor totiž opět narušili drony. Severské země to spojují s ukrajinským útokem na ruskou Leningradskou oblast. Připomínám, že už dříve letos kvůli nahlášeným leteckým objektům přerušili na severu Evropy letecký provoz. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Řidiči, v Hradci Králové ode dneška počítejte s uzavřením ulice ČSA v centru. Vemte to přes Buzuluckou a Šimkovu. MHDčko tudy zatím projede, o prázdninách se ale silnice uzavře úplně. Hotovo má být na začátku srpna. Oprava téhle důležité cesty vyjde na necelých 15 milionů korun. 23 až 28 stupňů, tak to mají být pondělní maxima, to snad ani není možný. No a k tomu hodně oblačnosti a objevit se můžou dokonce i bouřky. Takové bude pondělí právě u nás na východě Čech.
5: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
9: Dobré ráno, šampione.
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
11: Jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Hezké pondělní ráno.
13: Ahoj, snad se máte hezky.
14: Snídaně šampionů.
13: Dneska je den hvězdných válek, jo, a taky poslední den pro podání elektronického daňového přiznání, takže...
12: Proto ten vzdych.
13: Ať vás síla provází dneska,
12: ať
13: samozřejmě.
12: Přesně, ať vás toho nešlehne, až uvidíte ty house numera. No tak vám přejeme to nejlepší, Lorin, Euphoria, Miraj, Volám, to jsou songy, kterýma začínáme další hodinu, hezké ráno.
5: Hit

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Queen, Euphoria. Na Hitrádiu v 8.08. Krásné pondělní ránko vám přejem.
1: Na chviličku se vrátíme k prodlouženému víkendu, který doufám, že jste měli nádherný. Já jsem byla v kině s přítelem, jo? Prosila jsem ho, že půjdeme do kina na Ďábel nosí Pradu 2, takže jsme šli, i když se mu jako hodně nechtělo, ale šli jsme až v 9 večer a to je pro mě, vzhledem k tomu, jak teďka ráno vstáváme, už jako doba spánku většinou. Takže když film začínal 20.50, tak já ve 21.30 byla úplně tuhá. Normálně jsem usnula v kině, stalo se mi to poprvé v životě a probudilo mě vlastně kamera před mým obličejem, kdy mi přítel říká, hodně tě to baví, co? A natáčí mě to.
0: To jsem chtěl říct, že to byl asi teda prima film, jako velký zážitek.
1: Ne, já jsem se fakt snažila, mně se to moc líbilo, ten film miluju, Ďábel nosí Pradu a i ten druhý díl mě moc bavil, ale nemohla jsem prostě udržet ty oči odlepený, fakt to nešlo.
0: A tak v tom kině, chápu, tak tam je tma, tam asi se to stává, že někdo takhle usne, ale horší to je třeba v nějakých jako jiných situacích. Usnuli jste třeba někdy takhle, kdy se to úplně nehodilo?
1: Ještě jsem usnula u kadeřníka a ještě u zubaře, mě tohle to fakt jde, no, mám na to smůlu.
0: Zubař dobrý asi, jo, to je v pohodě. Takže bez anestezie aspoň ušetříš, ale u kadeřníka to se pak probudíš a zjistíš, že vypadáš jako úplně je třeba jinak, než jsi přála.
2: Už to nejde korigovat, no.
0: Přesně, no, přesně. Taky u toho kadeřníka koukáte do toho zrcadla a říkáte si, to je moc možná tohle.
2: Já teda ještě zpátky k tomu kinu. No. 20.50, to bych teda nevydržel asi ani do konce reklam, jako. Takhle pozdě do kina.
1: A
2: přitom
1: byl
2: dobrý
1: víkend a tím argumentoval můj Kuba, říká, prosím tě, je víkend, tak jako teď si nestávala v 6 a já říkám, ale vstávala, to tělo už je navyklý, takže vlastně ještě, no.
0: No jasně, takže to chápu. No já jsem takhle jednou usnul na magnetický rezonanci.
1: Na magnetický, tam to hrozně hůčí.
0: No ono to teda je pravda, že ty zvuky, který to vydává, tak to zní jako německá rave party v 90. Jo, nevím, kdo nás posloucháte, kdo jste někdy na magnetický rezonanci byl, ale vlastně ono to je tak uklidňující, jo. A ti ta doktorka nebo ta asistentka řekne, nesmíte ideálně polikat a nesmíte se hejbat. No, tak jsem to vzal co grunt, nevím, jestli jsem v tom spáku polikal, ale podle mě jsem se nehnul ani opít, protože já si pamatuju jenom, že jsem tam zajel. Začalo to dělat to asi tu půl hodinu, nebo jak to dlouho jede. A pak jenom vidím, jak mě budí, jak mě vytahuje ven z té pece.
1: No a nebo si v tom spánku usnul a možná tam nastal nějaký problém, že jo? Možná si sebou škubnul a
0: Výsledky prej dobrý, upadlo to dobře. Mě teda naopak jednou takhle usnul taky v autobuse borec na rameni. Aha. Nevím, jestli jste někdy zažili.
1: Jo,
0: protože jak začneš klimbat a nejhorší je, když sedíš do uličky a to se mi teda stalo, že klimneš a už jako padáš, ale borec takhle se opřel a já si říkám, byl to teda chlap, jo, říkám, tak ho asi nechám, no, tak jsem ho nechal. Co ty, Davide?
2: Já v kině, taková klasika, já si tím, že pro tebe to bylo poprvé, tak když jdu v kina takhle ve večerních hodinách, tak vlastně ani se nesnažím.
0: Nestalo se ti třeba, že jsi tady někdy jako usnul během vysílání? Minulé u středu, kdy to tady bylo.
1: Jak jste na tom vy, naši posluchači? Máte nějaký divný místo, kde se vám podařilo takhle vytuhnout?
0: 777-937-777. Budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku přes WhatsApp nebo jako klasickou zprávu. Teď Imagine Dragons na Hit Radio v 8 hodin 11 minut. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Pondělní ráno, Nico Santos, Human Being. 8:45.
1: Před malou chviličkou jsme tady řešili, jak já jsem usnula v kině, Michal na magnetický rezonanci, taky jsme řešili usínání třeba u kadeřníka. No a na jakém podivném místě jste dokázali usnout vy? To nás zajímalo.
0: Přišla od vás spousta zpráv. Píše třeba Míša, dobré ránko, já usnula na poradě, nemůžu za to, že trvají i 4 hodiny.
1: To je
0: fakt. Chápu, to se mi stalo taky, potvrzuju.
1: Další zpráva, můj praděda usnul v kostele a když chodil vybírat kostelník do zvonečku a zazvonil mu u ucha, křikl, jdi stará. Myslel si ve spánku, že to je jeho krevka ztratěna.
0: No tak asi všichni známe, když někdo probudí fakt jako z hezkýho spánečku, do kterého se dostaneš tady tím jako šlofíčkem a někdo tě probere, nevíš, co je ze století, nevíš, na jaký seš planetě. Další zpráva, máme tady hlasovku třeba od Silvy, pouštím.
2: Ahoj, tady Silva. Ano, taky se mi to stalo v kině. Na Obelixovi se svýma dětma tenkrát, tak to se mi hodně jako povedlo. A teď nedávno jsem měla nějakou prostě deficit spánku a protože dělám chůvu, tak jsem usnula s dětma u deskovek. A akorát mi říkali, teto stávej a já byla úplně mimo. Tak hezký den všem, hlavně nespěte.
1: Až budeš mít, teda až já budu mít dítě, Silvi, tak já se tím ozvu na hlídání. Si tam společně dáte šlofíka, to je pecka.
0: Přesně. Taky tady máme další hlasovku od Mirka.
3: Dobré ráno, tady Mirek. No, mně se podařilo usnout za jízdy na tanku. To již jsem na vojně, vlezl jsem z věže, byl jsem unavený, lehnul jsem si zádu na motor a tam je ventilátor, ten má asi 1 metr v průměru a ten fouká teplý vzduch, to bylo v zimě. Takže jsem se na ně lehnul a normálně jsem si vytuch. Probudil jsem se, až nevím. Měl jsem akorát propojenou vysílačku s řidičem, kdy mi náhodou a normálně jsem spal.
1: Mně se líbí, jak je sám pobavenej Mirek, usnul na tanku, to se nevidí,
0: no, ale nedivím se, říkal, že to bylo v zimě, no, tak tam bylo teplíčko, ventilátor foukal teplý vzduch, tak to je hnedka. Vybereme tady třeba hlasovku, ještě dorazila teďka hlasovka od Tomáše.
4: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem takhle jednou usnul při sexu. Jak se říká, byl to Arnold na leasing a usnul jsem jako vlk u díry. To byla fakt legrace.
0: To byla, nevím pro koho to byla legrace, ale pro ten protikus to asi moc vtipný nebylo. No tak, děkujeme za vaše historky, přišlo tady ještě od vás spousta zpráv, my se tady tím probereme, pobavíme. No a neusněte nám, hlavně vy, kdo jste na cestách za volantem, za chvíli. Aktuální doprava a taky třeba Huntrix a Golden. Hezké ráno.
5: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz. Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
6: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte kuchyně na míru i kvalitní sektorové sestavy. Nabízíme široký výběr dvízkovin, dřezů, pracovních desek a dalších materiálů. To, co s vámi navrhneme, vám také vyrobíme a nainstalujeme. Od 3D návrhu až po novou kuchyň. Navštivte náš showroom kuchyní v Ústí nad Orlicí o rozloze přes 500 metrů čtverečních. Za 20 let na trhu jsme zrealizovali více než 1000 kuchyní. Staňte se našimi spokojenými zákazníky. www.sefir.cz.
7: Děti a rodiče, pozor! U vrchu Gotthard v Hořicích jsou kolotoče. Čeká vás skvělá zábava. Kolotoče, cukrová vata, ledová tříšť i adrenaliny pro dospělé. Přijďte se pobavit a odreagovat celá rodina 8. až 10. května do Hořic.
8: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz.
5: Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
8: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
9: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
10: Under Armour makes you better.
11: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
12: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích?
14: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci,

0: CZ. Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
1: A budu kapelit, a?
0: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
2: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si pozor, pokud jedete po dálnici D35 ve směru na Hradec Králové. Omezení tam dnes čeká mezi kilometry 109 a 120. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.

0: Minutu po půl deváté ladíte Hit Radio, za to moc děkujeme. S vámi Michal, Jasmin a David. A David má...
1: Ranní update.
2: Teď jsi zaskočil nepřipravenýho.
0: V pořádku, máš čas. Dáme tomu čas. Necháme to uzrát takzvaně. Hele, tak snad to bude stát za to, Davide.
3: Šel lovit a nakonec byl loven. Mladík z amerického Wisconsinu vyrazil na lov krocanů, napadl ho ale hladový rys. Nakonec vyvázl jen s poškrábaným ramenem, krocana ulovit nedokázal.
0: Stálo to za to.
3: Teplo, ale zatažená obloha, takové bude podle předpovědi počasí po zatím nejteplejším letošním dnu. V maximech naměříme až 27 stupňů, slunce se ale nejspíš nedočkáme. Česko má za sebou další maraton. Během včerejšího závodu v Praze ošetřili záchranáři na 160 lidí z celkových 12 tisíc. Z vítězství se raduje Etiopan Tsegu s časem 2 hodiny a 5 minut.
4: Já jsem to včera sledovala, bylo to neuvěřitelný. Neuvěřitelný výkony, takže moc gratulujeme nejen teda výherci vlastně, ale teda všem zúčastněným, protože v tom pařáku, wow.
0: Já si myslím, že to je docela trapný jako.
4: jako trapný?
2: Konkrétně?
0: No tak zaběhnu za kolik? Za 2 hodiny a 5 minut.
2: A 51 vteřin.
0: A 51 vteřin, tak minulý týden padl světový rekord. Běžec z Keni ho zaběhl pod 2 hodiny, takže...
4: Trapný. Míšo, příští maraton je tvůj, doufáme.
2: Ty bys byl mezi těma 160 hospitalizovanýma spíš.

0: kamarád Be Mine.
1: Jak už jste dneska mohli slyšet, tak my celý týden soutěžíme v rychlý pětce o víkendový pobyt v hotelu Residence Vogelsang v Kašperských horách. No a dneska vyhrál Míša, který byl z té výhry fakt nadšený, a my jsme teďka normálně dojatý, protože on nám ještě poslal nádhernou zprávu. Jo.
2: To je naprosto neuvěřitelné, jestli dovolíte, já ji přečtu. Moji milí šampioni, vůbec netušíte, jakou jste mi udělali obrovskou radost. Už jsem doma, chystám se ponoční jít do Pelechu, ale když mi z vaší soutěže tak bije srdce, tak asi těžko dneska usnu. Do toho mi chodí jedna zpráva za druhou s gratulacemi, což jen dokazuje, kolik máte věrných posluchačů doma, v práci, na cestách i za volantem, zkrátka všude. Mám vás všechny moc pozdravit od všech hasičů z letiště Leoše Janáčka v Mošnové u Ostravy se vzkazem, že jste nejlepší rádio. Mějte se co nejlépe, dávejte na sebe pozor na cestách a klidně se za náma někdy stavte na kávu, pokec, čumendu nebo jen tak, až pojedete kolem nebo poletíte od nás někam na dovolenou. Jste srdečně zváni. Ještě jednou vám moc děkuji. Moc si vážím vašeho dárku, přání a výhry. S přátelským pozdravem hasič Michal z Březové.
1: Hasiči jsou prostě frajeři a srdcaři, tohle je nádherný.
2: Já mám radost. Já mám takovou radost, že máme takový skvělý posluchače, protože my si moc dobře uvědomujeme, že bez vás by to nešlo. Mimochodem k těm hasičům, jo. Dneska je svatý Florián, patron všech hasičů, tak na dálku zdravíme všechny hasiče vás, kteří se o nás staráte a dáváte na nás pozor. Tak za malou chvíli pro hasiče, pro všechny, kdo jste u rádia. Miles Smith, taky Offenbach a Norma Jean Martin. Tak děkujeme a hezké ráno přejeme.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool, profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
5: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky. Myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
6: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
7: Snížíme o 2 stupně.
6: Bod 2. Průvan.
7: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh.
6: Bod 3. Plíseň.
7: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? No, takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
11: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
12: Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
13: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
16: stavební Nidek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Decfoam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Decfoam zdarma. Více na Dek.cz.
17: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
18: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
17: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
18: Družstevní byty Chlumec.cz.
17: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
19: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
20: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit

0: týdna, přejeme hezké ráno.
1: Na Hit Radio pokračuje soutěž s Tesco Mobile, ve který si můžete vyhrát smartfony pro naprosto celou rodinu, 4 telefony a každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku. To je týdenní výhra, ale vy můžete soutěžit i o denní výhru, což jsou karty, sury karty. No a co musíte udělat? Poslat nám na web Hit Radio nějakou šílenou SMSku, kterou vám tentokrát poslali vaši prarodiče.
0: Mně přijde naprosto geniální označení sury karty. To je fakt skvělý. Nicméně denní výhru, kromě toho teda, že dál soutěží o tu týdenní, si od nás převezme Renata, ta nám poslala SMSku od babičky. Napsala: ahoj, jak se vede? Nám nic moc, děda opravuje pojistky a zatím nefunguje nic. Sedím tu pod mě a čekám. Kdybychom se do rána neozvali, zdědíš všechny hrníčky.
1: Ale to je sakra dobrý dědictví. Hrníčky po babičce, ty jsou vždycky nejkrásnější.
0: No jasně, tak pokud byste chtěli zkusit vyhrát hru sury karty, anebo parádní 4 telefony, nebo každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku, stavte se u nás na webu na hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. Hit Radio Černá Hora.

0: Oasis, What It Feels Like.
1: Oh, without you now, this is what it feels like.
0: 8:57 posloucháte Hit Radio a tak trochu to vypadá, že my musíme skončit.
2: Dneska jsme například zatleskali hasičům, kteří zachraňují České Švýcarsko, ale samozřejmě nejenom těm, prostě všem. Mm-hmm. Taky jsme probrali třeba to, jaký specifický věci bychom o sobě napsali do seznámky, protože to je teďka trendy být přehnaně upřímnej. Těm našim věcem bych se nevracela, to byl dobrý bizár.
0: No, kdybyste si chtěli taky připomenout unikátní výkony Jiřiny Bohdalové, která včera slavila 95, tak můžete, vzpomínali jsme na ní. Tak kdybyste si chtěli dát repete dnešní snídaně, můžete jako podcast na webu hitradio.cz nebo na Spotify, kde najdete i právě ty věci, ke kterým jsme se přiznali my, co bychom napsali do seznamky. No a Jasminu snula v kině, asi prýma film, já na magnetický rezonanci, no a u jaké netradiční činnosti jste usnuli vy, to víme, na tanku nebo během milování, bylo toho spoustu.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
0: Tak děkujeme za dnešní ráno a těšíme se na vás zítra v 6.
2: Tak ahoj.
0: Ahoj, hezký pondělí, zvládněte to, čus.
4: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor na silnici číslo 35 u obce Řídky na Svitavsku. Tady je výjezd vozidel ze stavby, tak s tím počítejte. Jinak šťastnou cestu, ať už míříte kamkoliv, a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
6: Ploty Pardubice.
7: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
6: Ploty Pardubice.
7: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
6: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
8: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: On air.
10: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Řidiči v Hradce Králové vyjíždí v centru do zákazu vjezdu. Od rána je zavřená frekventovaná ulice ČSA kvůli rekonstrukci. Zatím tady mají povoleno jezdit jen vozy MHD a záchranného integrovaného systému. Řidiči to ale neberou na vědomí a jedou sem i přes zákazovou značku. Respektujte značení, apelují na motoristy technické služby. Začíná 3měsíční oprava. Od července bude ČSA úplně zavřená a hotovo bude 9. srpna. Policie vyšetřuje nehodu horské dráhy v Hradci Králové jako podezření z příčinu obecného ohrožení z nedbalosti. Při srážce vozíků se zranilo 9 lidí, z toho 8 dětí. Naštěstí pouze lehce. Zábava se tak během chvíle změnila v zásah záchranářů a pátrání po příčině. Kvůli srážce vlaku s člověkem je teď přerušen provoz na koridoru u Pardubic směr Kostěnice. Část vlaku je odkloněna. Žena, kterou vlak srazil, byla letecky transportována do nemocnice. Provoz bude omezený zhruba ještě hodinu. Tenistka Katka Siniaková je opět světovou jedničkou v deblu. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. No a první nadstavbové kolo nejvyšší fotbalové soutěže pokračovalo v neděli 3 zápasy. V rámci skupiny o titul si druhá Sparta poradila s Jabloncem 2-0 a snížila náskok vedoucí Slávie na 8 bodů. Třetí Plzeň si poradila s Hradcem Králové 3-1. Tady je plzeňský kouč Martin Hezký.
12: Druhý poločas jsme hráli přesně tak, jak jsme chtěli. Byli jsme mnohem přesnější, byli jsme silní s míčem, vytvářeli jsme si dobré příležitosti. Chtěl bych pochválit ty kluky, kteří přišli do toho zápasu jako střídající, protože jak Mohamed Ture, tak Alex Sojka tomu hodně pomohli.
11: V rámci skupiny o záchranu Teplice remizovali se Slováckem 1-1. I dneska bude docela vedro, 22 až 27 stupňů ve stínu na východě Čech. Většinou tady budeme mít polojasno, ojediněle oblačno a k tomu přehaňky.
5: Hit Radio Černá Hora.
10: A s 9. začíná 1. májové pracovní pondělí a s ním taky tady na Hit Radio Černá Hora dopolední drive, u kterého je s vámi Jana Šumurdová. Po volnou jsem se na vás těšila, sluníčko, které nám celý víkend svítilo a hřálo, mě nabilo, snad to proběhlo i u vás. No a pro koho byl ten návrat do práce náročnější, tak já věřím, že s námi to budete zvládat.

0: Gon, gon, skvělá věc. Jsem ráda, že v našem playlistu Hit Rádia Černá Hora je dnešní pondělní dopoledne. No a jaký jste měli víkend, lidi? Já věřím, že většina z nás má za sebou velmi příjemný víkend. Nejen to prodloužené volno, ale také luxusní počasí. Já myslím, že díky tomu se dalo podniknout spousta věcí. Já jsem se třeba bavila tady s naší Hankou, naší zprávařkou o tom, že byla o víkendu v Krkonoších, že Hani? Mm-hmm,
1: no je to pravda. Já jsem si myslela, že když půjdu na tu polskou stranu, že tam možná bude takový větší klídek, jo? Mm-hmm. Ale ono, ne. Tam je stejný procesí, když jdeš na turu, tak jdeš v té koloně. Všude šukat. Víš, co to je, že jo? Nemusím to překládat.
0: Ale jo, vím.
1: Jo, děkujem. Jen dobrý. Nejsou tam Češi, pozor, to mě překvapilo. Že tam normálně nejsou Češi na polské straně, my jsme tam byli takový jako ukazy. Jo, takže Karpač, plný Poláků, Němci, ale Češi tam nejsou, tak to mě překvapilo. Takže
0: ty,
1: to je
0: bláho.
1: Polská strana tohle.
0: Mm-hmm. Takže když si tam chceš třeba objednat zmrzlinu.
1: No, takhle, tak tu šukat nemusíš, tu najdeš na každém rohu. Takže v pohodě.
0: Hele, já jsem z tohohle pochytila, že mě stačí akorát jedno slovo teda umět.
1: Jo, vlastně v podstatě jo. Na jedné i na druhé straně.
0: Dobře, samozřejmě mě taky zajímá, co jste dělali vy, naši posluchači. Pojďme si tuhle hodinku zaspomínat na ten náš krásný víkend, který teď v blízké době, doufám, bude před náma jenom více, což mě hodně těší, viď Hani, tebe taky.
1: No, mě každopádně.
0: Napište mi na náš WhatsApp 601-292-464, jaký jste měli víkend, jestli jste měli volno, nebo jste byli v práci, jestli jste třeba s rodinkou podnikli výlet a nebo jste si naplánovali kolo a jiné aktivity. Připomínám náš WhatsApp 601-292-464. No a tady už je Marek ztracený a jeho modlitba za pátek.
1: Ano, děkujem.
0: Myslím, že to je zbytečný. Tenhle pátek máme volno, Marku.
1: Jsi nemusel tohle.
0: Na Hit Rádio Černá Hora.
2: Vezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se poměří.

0: Milky Chance, posloucháte Hit Radio Černá Hora a tuhle hodinu společně vzpomínáme na parádní slunečný víkend. Na náš WhatsApp 601-292-464 nám píšete, co jste o víkendu dělali. Díky moc za vaše zprávy, které mi už posíláte. Třeba Káťa z Hořic mi píše, že si dali skvělou točenou zmrzku a procházku s dětmi. My si taky vyrazili na zmrzku o víkendu, jenže fronta byla tak veliká, že jsme si tu procházku protáhli a skončili v marketu u chlaďáku pro Nanuk. 601-292-464 je číslo na náš WhatsApp Hit Radio Černá Hora. Kam mi napište, co jste dělali o víkendu a za chvilku si to povíme opět v éteru. A to hned po muzice. Jste s Hit Radiem Černá Hora.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera.

0: a Medicine. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Plzni Hradišti za 5 650 000 korun, byt 2+1 v Teplé u Chebu za 1 790 000, pozemek k bydlení ve Chmelíku na Svitavsku za 1 995 000, rodinný dům v Libušíně u Kladna za 12 998 000 a rodinný dům v Karlových Varech Dvorech za 9 990 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
3: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. A za nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. A za nábytek CZ. A za nábytek CZ.
4: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
5: Stavební deck přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální.

0: bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Tomáš Klus.
0: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
1: www.hrady.cz. Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
2: A budu máma.
1: No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

pondělní dopoledne, zítra Ariem Černá Hora vám přeje Jana Šimurdová. A na náš WhatsApp 601 292 464 mi posíláte zprávy ohledně toho, co jste dělali o víkendu. Jste super, děláte mi jako opravdu velkou radost. Třeba Radim z Červeného Kostelce píše: konečně venku, jedno vychlazené a grilovačka s rodinou. Tak mi napsala naše posluchačka Lenka, že toho zažila spousty a poslala rovnou i fotky, jen jako v krátkosti. Prosím vás, Lenky víkend, jo. Hradec Kuks, rozkoš letadlem, Polsko Kudová, Pavlišov řízek z baby a Nové Město grilování u syna. No tak to je slušný, že jo? Taky píše Martina, že ta bohužel stonala doma, což je teda mrzuté, Marťo, to mě mrzí. To byl ještě prostě pozůstatek z toho dubna, teď už bude jenom líp. Tomáš píše, že vyrazil na chatu se svým psím parťákem a byli neustále venku, takže to je taky paráda. No a napsala Iveta z Hradce Králové, že byla v práci, ale po práci šla na zahrádku. No tak jo, lidi, díky moc opět za vaše zprávy. Jste perfektní parťáci. No a tady máte na Hit Rádiu Černá Hora jednu od podlahy, Kabát a Malá dáma.

0: Benson Boone na Hit Radio Černá Hora. Kdo máte dneska pohovor třeba, tak drží mi pěsti, ať to dopadne všechno, jak má. Co rozhodně ale neříkat na pohovoru, kde se to může všechno jako tak nějak stopnout, tak to si povíme začátkem další hodiny. Každopádně i nešťastný pohovor může vést k velmi zajímavým vynálezům. Do konce deváté dáme třeba Justina Biebera, anebo taky novinku v našem playlistu. Baby, Ale Farben a jeho Baby Goodbye. My se ale rozhodně ještě loučit nebudeme. Tak díky, že zůstáváte s Hit Rádiem Černá Hora.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na ní?

0: občas bizár. Tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
2: Vínečko, pohoda.
1: A slimáci jsou taky fuč.
2: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Sí, signora.
3: V malém šálku lze dělat velké umění.
5: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
6: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
7: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
6: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
7: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
6: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
8: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je Očtu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
12: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
13: Hit Radio.
14: Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
15: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
16: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
17: Černá hora.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: One Republic v pondělním dopoledním playlistu na Hitrádiu Černá Hora a teď už pojďme na dopravu. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Hlásíte nám nehodu z Pardubic na silnici od Parama směr Chrudim. Na tom posledním kruhovém objezdu při sjezdu do centra srazilo se tady nákladní automobil s osobákem, tak počítejte s případnými komplikacemi. No a ještě počítejte s uzavírkou, a to na Orlickou Ústecku na silnici číslo 11 u obce Orličky. Konají se tady práce údržby a pravý jízdní pruh je tady uzavřen. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem? Nebo snad první hrad z písku na pláži?
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hitrádio Černá Hora.
9: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. V Náchodě zatím dopravní klid a mír. Ráno tady začalo velké dopravní omezení u hranic kvůli výstavbě obchvatu a okružní křižovatky. Se jede jen jedním pruhem Kyvadlově, takhle to bude do půlky července. No a co máme zprávy, tak zatím je to v pohodě, žádné výraznější kolony se netvoří, ale je lepší se pokud možno Náchodu vyhnout, aby to tak zůstalo. Tohle nejde pochopit ani omluvit. Někdo na skládal kamení na koleje mezi Pardubicemi a Kostěnicemi a vlak dohromady kamení najel. Naštěstí se tady nikomu nic nestalo, provoz byl ale v obou směrech přerušený. Celé to šetří policie. Východočeška naletěla falešnému americkému vojákovi, který sliboval lásku. Je to pořád dokola a stejně se najde někdo, kdo naletí. Tentokrát to ženu stálo 2 miliony korun. David Pastrňák má v NHL sice po sezóně, ale že by přijel na mistrovství světa, tak to nevypadá. Sám řekl novinářům, že teď potřebuje odpočívat. V listopadu utrpěl menší natažení třísla a pauza se hodila. Nad jeho spoluhráčem Pavlem Zachou visí otazník, kdo teda určitě nepřijede, tak to Radek Faxa z Dallasu.
10: Radek Faxa mi napsal v noci SMS-ku, že bohužel musí na magnetickou rezonanci s zraněním a že se může stát, že ještě bude mít nějakou operaci, takže manažer mu řekl, že ho pro mistrovství světa neuvolní, takže tam bohužel jsme ztratili další mé. No.
9: Tolik manažer hokejové reprezentace Jiří Šlégr. Včera bylo až 29 stupňů Celsia, no a ve čtvrtek bude 15, tak co je tohle za teplotní pořádky? Bude se nám ochlazovat, ale ještě dneska polojasno až oblačno, k večeru i přehánky, no a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: 2 minuty po 10. s vámi Jana Šimurdová a dopolední drive, který pokračuje na Hit Radio Černá Hora. S nimi další muzika, jako třeba Lady Gaga.

Dámy, ano, David, s vámi Hit Radio Černá Hora a pro někoho je pondělní dopoledne takovým návratem do té pracovní rutiny. Někdo z vás ale třeba pádíte na pohovor. V tom případě držíme pěsti, ať to všechno dobře dopadne. Určitě ale nedoporučuju v případě pracovní pozice, kde je potřeba být jako fyzicky přítomen v práci, třeba jako recepční, tak nedoporučuju si říkat o home office. To by mohla být prostě konečná, jo? A pro potenciálního zaměstnavatele by to mohlo být nervy drásající, anebo naopak pobídného to k vynálezu, jako se třeba stalo v Krkonoších. Tady místní majitel hotelového komplexu nemohl najít recepční, poslední uchazeč, nebo teda uchazečka, si přála dokonce pracovat i z domu a toho prostě donutilo zainvestovat a vytvořit AI recepční. To se mu podařilo, AI recepční mluví všemi jazyky, je 24 hodin k dispozici a zvládne odbavit od hostů prostě většinu požadavků a zvládne i další věci potřebné pro tuhle pozici recepční. No lidi, pro některé z nás bych řekla, že svítí tak nějak jako červená kontrolka. Každopádně pan majitel šel na to dobře a asi už má klid. Dokonce ani dovolenou nebude muset řešit, no. Teď už Lenka Dusilová, Lucie, to je další muzika na Hit Rádiu. Černá Hora.

0: 10 hodin 24 minut na Hitrádiu Černá Hora dohrál Alvaro Soler a kdo nás sledíte třeba právě teď v autě, tak připomenu naši dopravní linku 800 110, na kterou nám pošlete vzkazy, jak se vám třeba právě teď jezdí, nebo kde to vázne. S vámi totiž děláme ten nejlepší dopravní servis na východě Čech. No a za chvilku z muziky na Hitrádiu Černá Hora pokračujeme. Sigma nebo Ed Sheeran, tak díky, že ladíte.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Překážková sezóna v Pardubicích startuje. Nenechte si ujít první top dostihy roku a přijďte 8. května na pardubické závodiště. Zažijte emoce a adrenalin při sváteční úvodní cross country Koroka. Více na www.závodištěpardubice.cz.
3: Chcete dokonale čistý bazén s křišťálovou vodou? Spolehněte se na českého výrobce bazénové chemie firmu Proxim a připravte svůj bazén na letní sezónu. Do e-shopu na probazen.com vás zve Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. A pozor, pouze nyní doprava zdarma. www.probazen.com.
4: Izomat stavebniny.
5: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému k velíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
4: Cemix fasáda, prvalá baráda.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
6: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
7: Snížíme o 2 stupně.
6: Bod 2, průvan.
7: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh. Bod 3, plíseň.
7: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? No, takže bod 1, rekonstrukce s buzinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
10: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
11: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
12: Chcete studovat při zaměstnání a získat titul bakalář nebo inženýr? Česká zemědělská univerzita v Praze vám nabízí studium v Centru vzdělávání v Hradci Králové. Informace získáte na 606 650 850 606 650 850 a na www.hradec.pf.czu.cz.
13: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
14: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
15: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčici. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. A za nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. A za nábytek.cz. A za nábytek.cz.
16: V hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Medicin. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
17: Na Černé hoře nabízíme takový netradiční víkendový zážitek, a to jarní koncert Zvonohry pro maminky. Jak jinak, na Den matek, teď v neděli od 15 hodin, a to v Hradci Králové v prostředí sboru kněze Ambrože. Zve Hit Radio Černá hora.
18: Hit Radio. Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Ed Sheeran a jeho Safír na Hitrádiu Černá Hora. A určitě každý najdete v sobě ten moment, okamžik, který bude věčný a vy ho máte spojený třeba i s muzikou, to je totiž dost časté. Třeba mě hudba v hlavě vykresluje spousty věcí, no a umělci, jako třeba Roxette, tak ti podobné okamžiky zvěčňovali právě do hudby. Všechno, co prožili, zachytili, zapsali, složili. My se za chvilku dáme v éteru Hitrádia Černá Hora jejich velký hit How Do You Do, který mám osobně hodně ráda. No a samozřejmě tento hit se připisuje kam? K devadesátkám, k devadesátkové muzice, kterou pro vás máme dnes večer. A nejen devadesátky, ale taky osmdesátky nebo milénium. To vše, když si nás naladíte dnes večer od 18. To jsou hudební dekády Michala Pospíchala. No a teď už Roxette a zmíněný How Do You Do. To je prostě pohoda s Hitrádiem Černá Hora, tak si užijte.

0: Zdravíme na Hetrádiu Černá Hora, východní Čechy. Nutno říct, že dneska taky myslíme na naše maturanty. Nelehký úkol mají, dneškem jim začne didaktické testy. Něco, čeho moje generace ofous ušla, jako opravdu ofous, jo? Vůbec vám to nezávidím a ani to nezávidím vašim rodičům, kteří to prožívají jistě s vámi. Děcka, ještě jednou teda hodně štěstí, ať se to podaří úplně nejlíp na první pokus a pokud ne, nic nekončí. A nekončí taky muzika před námi Disturbed nebo taky Linkin Park. Tak si na to počkejte, jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: V Kik najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
5: Už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách. Váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
8: A bych říkal, máma Hradeka, a?
7: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
12: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
13: Hit Radio Černá Hora.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Aktuálně nám nehlásíte žádné větší komplikace na cestách. S čím ale počítejte je, že s hezkým počasím přichází taky více oprav na silnicích. Třeba na Trutnovsku ve Vrchlabí v ulici Josefa Šíra je z důvodu stavebních prací vozovka uzavřena, a to do konce května. Nebo také na Rychnovsku v Kostelci nad Orlicí v Krupkově ulici. I tady probíhají stavební práce a komunikace neprůjezdná, a to až do 5. června. Tak jeho šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Striku. Strongmani, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové. Olfincar.cz.
5: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Černá Hora.
6: Je tady celá Královéhradecké aktuality a Hanka Poskočilová. Pokud plánujete léto v kempu, tak se pospěšte, kapacity se plní. Třeba v Hradci Králové v areálu kempu Stříbrný rybník je na léto z 80% plno. Hitem jsou nové chatky nad vodou, o které je obrovský zájem. Chatek je celkem 5.
7: Chatky jsme měli v plánu od začátku, vycházeli jsme z původních projektů, nevymýšleli jsme vymyšlené, ale brali jsme, že tady chybí styl ubytování pro 6 lidí, což je větší rodina, že vlastně ten kemp tím povýšíme trošku víc, že tady bude škála toho, co si lidi můžou vybrat.
6: Uvedl Milan Zarzán, ředitel městských lesů, pod které kemp spadá. Vedle toho přibyla v areálu také jurta, která nabídne zázemí pro návštěvníky toužící po odlišném typu pobytu v přírodě.
7: V sezóně nabídneme vlastně bez přípojek, je to vlastně jako jurta, tam nebude voda, nebude tam kuchyň, ale bude to ve stylu jurty z Mongolska, takže jsem nechtěl VIP ubytování v jurtě, ale chtěl jsem jurtu mongolskou.
6: Hradec Králové připravuje druhý ročník projektu Žákovská osobnost roku. Oceňuje žáky a žákyně základních škol zřizovaných městem, které jsou inspirací i pro ostatní. Radní na svém jednání schválili, že ceny budou slavnostně předány 25. května v kině Biocentrál všem 24 navrženým.
8: Za mne osobně je potom velmi důležité ukázat veřejnosti, jak moc šikovné, motivované a opravdu obětavé děti v našich hradeckých školách máme. Žákovská osobnost roku je tak skvělou příležitostí ocenit děti, které se vymykají nikoli nutně svými studijními výsledky, ale především svojí prací pro ostatní či významnými mimoškolními aktivitami.
6: Uvedla pro Hit Radio Černá Hora primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová. No a tím končí další Královéhradecké aktuality.
0: A ještě uděláme pohled na počasí. Víkendové sluníčko vystřídala oblačná až zatažená obloha. Večer očekáváme výjimečně i přehánky, no a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách 15 až 19.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: A pojďme na tu příjemnější část toho pondělního dopoledne, a to je předobědová a obědová 11. hodina. Třeba zrovna vám začíná ta obědová pauza. Přeji dobrou chuť, s vámi Hit Radio Černá Hora a Jana Šimurdová. No a za chvilku si povíme jeden takový nepříjemný fakt o komárech, jo, který jsem třeba já donedávna nevěděla. Než tohle téma ale otevřu, dáme si několik hitů.

Nevím, jak to máte vy, ale pro mě Flowrider je záruka energie. No a teď nám dohrál na Hit Rádiu Černá Hora. A konečně se nám udělalo teplo, víkend ten byl přímo letní, no a s teplotami taky začíná co? Začíná létat hmyz, tu včelička, tam čmeláček a tady taky komár. Už vás letos nějaký píchnul? Pokud ano, dost možná vám nezanechal jenom svědící pupínek, ale ještě se ten neřád na vás vyčůral. Ano, podle nejnovější studie, když vás komár kousne, nebo známe to spíš jako píchnutí, tak aby vzlétl, protože je pěkně napitý, že jo, tou naší krví, tak prosím pěkně, on se na nás vyčůrá, aby byl lehčí a mohl vzlétnout. Tak ještě, že nepotřebuje i jiné věci, že, aby se odlehčil. I když, kdo ví, dostáváme přece jenom ty informace postupně, takže chtě nechtě, komár se podepsal na každém z nás. Odteď to budeme vědět pokaždé, když nám vznikne komáří pupínek.

0: 11 hodin 22 minut posloucháte Hit Radio Černá Hora. Pondělní dopoledne má před sebou ještě několik minut, to je spousty hitů, které vám zpříjemní den, tak díky, že ladíte právě nás, Hit Radio Černá Hora. No a pokud máte náhodou pocit, že už teď nemůžete, tak připomínám, že tento týden je opět zkrácený. V pátek máte volno. Pozor taky na to, ale že si v pátek tentokrát nenakoupíte, obchody budou zavřené. Tedy ve čtvrtek počítejte, že v marketu to bude zase jako před koncem světa. Za chvilkou vám pošlu Coldplay Little Sims Burna Boy, tak díky, že ladíte Hit Radio Černá Hora.
1: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí.
6: Ploty Hradec Králové.
7: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
6: Ploty Hradec Králové.
7: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
6: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
8: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR Plus. Stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
9: Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
10: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
11: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
12: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl. No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
13: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
14: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
13: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
14: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
13: Kadeřnický salon Perfect. Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 32 98-66.
15: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
16: Hele, já mám chuť
3: chuťovku, nechuťovku asi spíš.
15: A já třeba ráda sleduju takový videa.
3: Takový, nepočí, ne, Michale, prase. Takový videa, jako kosmetický videa. Kde ti třeba upravují něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
16: Myslíš jako mačkání a beďaru?
3: No, tak mi
16: no, tak jsem mohla říct, já se to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť, ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda. No.
17: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně,
16: takhle bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako zčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
18: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Rádio Černá Hora, 4. května nám pokračuje dopolední jízda. Společně s vámi také Jana Šimurdová, jistě si vybavíte našeho nejikoničtějšího slona na východě Čech. Nachází se na trase od Jaroměře na Trutnov a snad každý, kdo kolem projede, tak zatroubí pro štěstí. Tento slon už zažil hodně a vidět jsme ho mohli v různých barvách. Třeba v roce 2012 byl v barvách naší vlajky na počest vítězství a získání titulu mistrů pardubického Dynama nad Kometou, a to se letos opakovalo, tedy slon není v barvách vlajky, ale nese viditelné Dčko hokejového klubu Dynamo a opět oslavuje jejich vítězství. Už to bude skoro týden, kdy Dynamo získalo další titul mistrů po 14 letech. No a minulý týden se vůbec nesl ve znamení výher, rozdali jsme taky na Hitrádiu Černá Hora 100 000 ve hře Na co myslí Jasmin, a tím určitě nekončíme. Už brzo nás třeba čeká další soutěž o stupenky, no a každé ráno s námi můžete soutěžit i v Rychlé pětce. Před námi další muzika, tentokrát Vohnout a Svaz českých bohémů.

0: Sia Gimilav, i to je muzika pro vás při pondělku na Hitrádiu Černá Hora. No a Jiřina Bohdalová včera oslavila 95 let. Pro spousty z nás je symbolem dětství, pohádek, české komedie, bez ní by také neměli tu šťávu, co mají. A vůbec stále nás Jiřina obohacuje svojí přítomností. No a v dnešní odpolední show budou na zásadní televizní kousky s Jiřinou vzpomínat také moderátoři Petr Ticháček a Ondra Novotný. Naladit se na jejich vlnu můžete od dnešní 15. No a předtím bude s vámi Jirka Pelnář, který mě střídá už teď za chvíli v pravé poledne, s ním také srdcovky. Tak mějte pohodový zbytek dne s Hitrádiem Černá Hora a já se těším zítra od 9.
1: Elektrická auta z Dubence. Malá, úsporná, bez emisí. Super cena, dojezd 170 km, za 5 hodin nabita z běžné zásuvky. Malá elektrická auta Dubenec. Více na zahradnitechnika.dubenec.cz.
2: Děti a rodiče, pozor! U vrchu Gotthard v Hořicích jsou kolotoče. Čeká vás skvělá zábava. Kolotoče, cukrová vata, ledová tříšť i adrenaliny pro dospělé. Přijďte se pobavit a odreagovat celá rodina 8. až 10. května do Hořic.
3: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
4: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. A za nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. A za nábytek CZ. A za nábytek CZ.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem.

0: CZ.
1: Bydlení, cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
0: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
1: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
0: Družstevní byty Chlumec.cz.
1: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
2: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
0: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
3: A vy říkáte, máma Hradeka?
0: No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: Proto.
4: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
6: Hit Radio Černá Hora.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Černé hoře, míříme na 35 na Svitavsko, kde čekejte hustější dopravní provoz, co se týče nákladních vozidel, ta u obce Řídký často vyjíždí teď ze stavby, takže buďte ve střehu a vaše dopravní info nám volejte na 800 1 1010.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplast HK.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zkuste si dát minutku klidu.
5: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nejpozději dnes musí podat daňové přiznání lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně také poslední den na uhrazení daně. Další dobu na odevzdání mají ještě ti, kteří využijí služeb daňového poradce. Pro ně platí termín odevzdání 1. července. Testem z matematiky dnes na středních školách začaly státní maturity. Letos k nim jde poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Většina studentů se vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo 18% maturantů. Test z angličtiny píšou odpoledne, zítra pokračují testem z češtiny. Vláda projedná opětovné zavedení EET. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny. A kdyby vláda měla například obnovit slevu na dani na studenta a takzvané školkovné. Teď ještě pohled k nám.
7: Na 1 000 000 korun byla odhadnutá škoda po víkendovém požáru chalupy se stodolou v Suchovršicích pod Krkonoší. Hasiči tam vyhlásili druhý stupeň poplachu a vodu na hašení brali z řeky Úpy. Oheň se podařilo dostat pod kontrolu po několika hodinách. Příčinu teď zjišťují vyšetřovatelé.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: Ve východních Čechách si jedeme v oblačné módu a budeme pokračovat po celé odpoledne k večeru taky přehánky. No a teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
8: 12 hodin, 2 minuty, přeju pohodové pondělní poledne. Srdcovky jsou po třech dnech zpátky. Stýskalo se vám? Mně jo. A jestli se vám stýská i po tom letním prodlouženém víkendu, tak chápu. Bylo to krásné. Zpátky vás vzít ale neumím. Bohužel. Co ale umím, tak to je přenést vás v čase do jiné doby, která byla taky skvělá. I když trochu divoká.
1: Hit Rádio Černá Hora.
8: Začínáme v 90. V době, kdy jste klidně mohli tančit na diskotéce, jak jste chtěli, protože vás u toho nikdo nenatáčel a z vaší ostudy se druhý den nestal virál na internetu. To je možná ten skutečný význam svobody 90. let. Tak tady jsou na Hit Rádiu.

0: Cesar a Real McCoy. Runaway, rok 1994. Je to možný, jak to uteklo? Posloucháte srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Opět si dáme 5 legendárních hitů po sobě a ten 6. pak bude na vaše přání. Dneska máme pondělí, Lucie ve zprávách tak mluvila o tom, že dneska začínají maturity na středních školách, státní, testem z matematiky. Hrozný, on po něj musí kůži. Ale tak je to zase hezký téma do našich srdcovek. Vzpomínky na maturitu. Z čeho jste maturovali vy? V jakém to bylo roce? A máte nějakou vtipnou příhodu? Je zajímavý, že jsou lidi, kteří si dodnes pamatujou otázky, které se vytáhly. Patříte mezi ně? Já taky. Je to bizár. Já nejsem schopný si zapamatovat 2 věci, pro které mě pošle moje paní do obchodu, ale že jsem měl z angličtiny otázku na politickou situaci a zeměpis Velké Británie, tak to si pamatuju doteď. Tak co? Jak jste na tom vy? Dejte vědět na 777-937-777. Na co si vzpomenete, když se řekne vaše maturita? A kdy to bylo? Dejte vědět, pište zprávy, klidně volejte hlasovky nebo posílejte a my si dáme další srdcovku. Tentokrát z roku 1984. Mike Oldfield.

0: dnešní třetí srdcovka na Hit Rádiu je z roku 2004, kdy naposled jste slyšeli virtuální duet od Tata Boys. To je nádhera. Do pondělí může být opravdu krásný, když budete poslouchat srdcovky Hit Rádia. Kolik máme hodin? 12 hodin 15 minut.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Stejně virtuální duet od Tata Boys, když posloucháte ten text, tak to je prostě opravdu dokonalý pohled do té virtuální minulosti a především vzpomínka na ICQ. Já se vsadím se s váma, že nenajdete ikoničtější zvuk ze začátku milénia, než je tenhle. A jestli jo, no tak dejte vědět, jo, třeba o 10 dřepů se můžeme sadit. Každopádně, to je tedy rok 2004, v srdcovkách si dneska povídáme o vašich maturitách, z čeho jste maturovali a jestli si to i po těch letech pamatujete. A tohle je nádherná zpráva, která mluví za všechno. Ahoj, zrovna 23. května máme sraz po 40 letech od maturity a pamatuju si to dodnes. Z češtiny otázka číslo 30, tvorba českých spisovatelů pro děti a mládež, němčina Der Burg Křivoklát a z ruštiny to byl Posle velikoj otečestvěnoj vajny a z organizace zahraničního obchodu druhy obchodních smluv. Zdraví Pavlína, tak to je neuvěřitelný. Po 40 letech a pořád to tam je, co? Minimálně teda jenom ten název té otázky, ale co k tomu? To už je ve hvězdách. Jo, svět se mění, ale vzpomínky zůstávají. Možná i o tom zpívá Tupac. Changes, další srdcovka.

0: Jestli věříte v lásku na první pohled, tak věříte i v lásku na první poslech. A tohle je přesně ten hit, do kterého se zamilujete, když ho slyšíte úplně poprvé. Francouzští Lahu.
1: Srdcovky Itália.
0: Lahu. OK, zkuste si to říct se mnou. 3, 2, 1, teď. Lahu. No a vidíte, umíte francouzsky. Úplně jak nic. To je pondělí, co? Le pondělí. 12 hodin 25 minut. Posloucháte Le Srdcovky a my můžeme si dát další srdcovku, která bude na vaše pchání. Tak a já to nechám. Evidentně jsem zvrátil.

0: nic nestalo a pak šup hezky při maturitě. Jinak dopadla dobře čeština, angličtina, matika, fyzika, ale absolutně nic nepamatuju a nejsem schopná doučit nebo vysvětlit něco svým dcerám. Hezký den, Klára, krásný. Věřím, že i vy si pamatujete, z čeho jste maturovali, dali byste možná dohromady i ty otázky. Klidně dál pište na 777937777, jaká tenkrát byla pro vás maturita. No a zároveň napište mi rok, ve kterým jste maturovali. A já zkusím ten jeden rok vybrat a najdu nějakou srdcovku, která vyšla ve stejném roce, jako jste vy vyšli ze střední školy. Už za chvíli srdcovka na přání tady na Hit Radio.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova Vrchlabí Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
5: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
4: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
5: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
4: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
7: Proto.
6: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
11: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
12: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 m2 v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na Hit Radio ve 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Pondělní srdcovky jsou téměř u konce, je tady poslední srdcovka, která je na vaše přání a tentokrát se vydáme do roku 1999. To je rok, který jsem vybral ze všech zpráv, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio 777937777. Ptal jsem se na rok, ve kterým jste maturovali. Takže pokud jste maturovali v roce 99, tak to byl vlastně jako dost ikonický rok na maturitu. Poslední rok v tisíciletí, poslední rok před údajným blackoutem a koncem světa, poslední rok, kdy na maturitní vysvědčení byl letopočet s jedničkou na začátku. Takže, jak říkám, opravdu velmi ikonická doba. No a stejně tak, jako se pro vás stala maturita nezapomenutelnou událostí a možná, že jedním z největších životních okamžiků, tak Lou Bega vydal v tomto roce jeden z nejlepších letních hitů na světě. Možná jste si mysleli, že to je mnohem starší věc, ne? Je to rok 99. A i tenhle ten hit, stejně tak jako vaše vzpomínky, dodnes nemůžeme dostat z hlavy. Tak si ho pojďme dát. Srdcovka na přání, rok 1999. Lou Bega a Mambo.

0: Posloucháte Hit Radio, pondělní srdcovky jsou za námi, je pořád ještě čas oběda, 12:45 aktuální čas, takže k obědu vám ještě naservíruju taky něco dobrýho z hudby. Pokud už jste se z oběda vrátili zpátky do práce a úplně se vám nic nechcete dělat, tak je to úplně pochopitelný, je pondělí, tak pokud budete brouzdat na internetu, koukněte na web hitradio.cz, tam si aspoň v klidu můžete pročíst, jakým způsobem se můžete zapojit do hry, kdy tento týden vám mezi 12. a 15. budu rozdávat 10 000 korun na nákup. No a zároveň se můžete dostat i do hry o velké finále, a to jsou prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Takže podrobnosti na webu hitradio.cz a tady ve vysílání Hitradia ještě do 13. hodiny například Rose a Bruno Mars, aby jsme si ještě užili trošku toho teplíčka, dokud venku neprší. Tak krásný pondělí, buďte s námi, buďte s Hitradiem.
1: Hitradio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich?

0: občas bizár. Tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: Co máš stavebniny?
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfincar v Trutnově a v Hradci Králové. Olfincar.cz.
9: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. A za nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. A za nábytek.cz. A za nábytek.cz.
10: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
11: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
10: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
11: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
10: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
12: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
13: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
14: Hit Radio. Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Miraj a Trip se na Hit Rádiu ve 12 hodin 59 minut. Nejvyšší čas dát si další zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak jste nám volali, že nechápete úsekové měření na Trutnovsku mezi Stříteží a Výšinkou. V obci OK, ale mimo, je to podle vás mimo. No v každém případě dejte tam nohu z plynu, no a další vaše dopravní info nám volejte na 800 1 10 100.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: V hradeckém futuru.

0: Futurum a Medicine. Futurum Hradec, proste lepší značky. Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénu v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day.
1: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
4: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Danková. Europoslankyně Jana Nagyová je vinná. Soud dnes rozhodoval v kauze Čapí hnízdo za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Jí uložil 3letou podmínku a peněžitý trest 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. V kauze je obžalovaný premiér Andrej Babiš. Jeho stíhání je však přerušené. Poslance čeká ve středu mimořádná schůze. Na ní v závěrečném schvalování sporné novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opoziční strany ohlásily dlouhou debatu. Jejich zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Běžná poslanecká schůze začne zítra odpoledne. Nemoc špinavých rukou není jen problémem dětí, proto zájem o očkování proti žloutence typu A v loňském roce výrazně stoupal. Doplňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
5: Žloutenka typu A je vysoce nakažlivé onemocnění virového původu, které se přenáší zejména nemytýma rukama, přímým kontaktem s nakaženou osobou, kontaminovanými potravinami nebo povrchy.
4: Nejlepší prevencí je proto dodržování pečlivé hygieny. A teď ještě pohled k nám.
6: Hotelierum nejen z Krkonoš má pomoci AI recepční, kterou v rámci startupu nechal za desítky milionů vytvořit hotelier Filip Línek. AI recepční má zvýšit tržby, taky vyřešit nedostatek personálu, umí všechny světové jazyky a pracuje non-stop. Teď by měla tahle umělá recepční dobít i zahraniční trh.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Teploty ve východních Čechách zase vystřelily nad 20 stupňů Celsia, strop bude kolem 25, dál bude oblačno a k večeru se dostaví i přehaňky.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
7: 1 hodina odpoledne, možná ještě pořád jste na obědě, tak to vám přejeme dobrou chuť a já využiju, že Lucie tady se mnou ještě pořád ve studiu, protože my jsme se tady tak trošku jako chytli do menší diskuze a vás teď potřebuju k tomu, abyste dosoudili, kdo má pravdu. Smažený sýr, ten zbožňujeme všichni, jo?
4: Je to tak.
7: Super. A teď pozor, ale z jakýho sýra? Já prostě říkám Ajdam.
4: No já jsem na první dobrou, ale když jsi se mě na to ptal, řekla Gouda, protože mě ta Gouda chutná víc. Ale vím i o lidech, kteří si rádi takhle udělají smažák z čedaru například.
7: Jasně.
4: Což jsem taky zkoušela a vůbec to není marný.
7: Jo, ale prostě Ajdam je Ajdam. Ajdam versus Gouda, jo.
4: Já hlasuju pro Goudu, když bych se měla vybrat, tak bych si dala radši Goudu.
7: Já to nechápu, protože to je prostě žlutý, není to dobrý, netáhne se to tak dobře jako
4: ale
7: ten Ajdam. Není tak slaná, no úplně.
4: Víš, ty když si dáváš totiž smažák tady v rádiu, tak ho jíš studený a to se ti potom netáhne žádný sýr. Ani Ajdam, ani Gouda a podle mě ani nic dalšího.
7: To už je moc podrobností, Luci, to už ne.
2: Hit Radio Černá Hora.
7: Dobrá, tak co vy na to? 777 937 777. Je vám to úplně

0: Lion Pain, Rita Ora, posloucháte Hit Radio, chviličku před čtvrt na dvě a máme tady obrovský dilema. Nakonec se to, my jsme se tady rozhádali opravdu celý patro. Úplná banální věc, jestli smažený sýr z Aidamu anebo z Goudy, jo? A teď to tady tak vypadá, že se tady fakt všichni jako dohadujou, říkají si různý argumenty. Tak já to strašně rád budu řešit i s váma tady ve vysílání. Já jsem prostě tým Aidam, jo? Mám tady spoustu zpráv, kde mi píšete jedině Gouda, tady třeba Eva píše, za mě jedině 48% Gouda, pro mě to velký luxus, krásně se táhne. Pojďte mi to vyvrátit, prostě napište mi ty jasný důvody, proč by to měla být Gouda. Jinak děkuju vám ostatním, kdo píšete třeba tady jako Jirka, hle, jasně, jedině Aidam, jako Aidam. Gouda OK někdy, ale Aidam nenahradíš, zdraví Jirka. Samozřejmě, výborně, super názor. Ahoj jo, jedině Aidam na 100%, teď si mě navíc naladil tak, že asi bude k večeři, zdraví Petr z Březnice. Není záč, rádo se stalo, taky bych si ho dal. Čauky rádio, já osobně teda smažený sýr nemám ráda, ale můj muž má rád Aidam. Sám asi si nejlepšího chlapa na světě. Gratuluju. My jsme národ smaženýho sýra. Prostě jako jo. Jo. Mám tady hlasovku, tak uvidíme, co tento názor.
1: Ahoj Jirko, pokud se budeme bavit o smažáku, tak já jsem tým Gouda.
0: Ne.
1: A nebo když už Aidam, tak 45. Prostě musí, ten tuk je nositelem chutí. Co si budem? 30 Aidamu nemám takový požitek. Takže Gouda nebo 45 Aidam.
0: OK, dobře, beru, ano, taky názor. Já dělám dvoubarevnej. Místo jednoho bloku dám na sebe na střídačku plátky Goudy a Cheddaru. Je to víc práce, ale když pak vyteče ten dvoubarevný mix, je to parádní. Víťa. Taky zajímavý. A co je tohle? Míra. Já jedině smažený hermelín, ale když není, tak Goudu. Ale taky jako Míro. Hele, tenhle názor neberu, jo. Jestliže jedině smažený hermelín, tak vůbec nevíte smažený sýr. Jo, teď se baví dospělí, teď dát hermelíny pryč, smažený nivy a tak, to prostě není smažený sýr tady v Česku. Jo, Aidam nebo Gouda. Jestli tady mám i nějaký kuchaře, co máte třeba teď krátký týden a dneska máte volno, dejte vědět, zavolejte 777 937 777, co je lepší, Aidam nebo Gouda? A proč Aidam?

On My Head. 13 hodin 20 minut. Posloucháte Hit Radio a řešíme zásadní problém, jestli smažený sýr s Aidamo anebo s Goudy. Jo? Mám tady strašně moc zpráv, tohle mě baví. Určitě Aidam, ale 40%. Jasně. Mám tady dokonce zprávu, a to od kuchaře. Píše kuchař Honza. Čau, jsem kuchař už skoro 20 let a v restauraci děláme vždycky Goudu. Ale já si doma udělám Aidam. Víc mě baví ta struktura a tuhost sýra a i když není chuťově tak výraznej, tak jsem mistr na domácí tatarku a ta mi vynikne na Aidamu nejvíc. To je super. No a pak už jsou tady samý Goudy. No a další. A Gouda. Ale tohle taky hezký. Hele, mně to je jedno, já mám ráda jakýkoliv smažák. Měla jsem už i z čedaru a taky byl výborný. Hlavně, když se pěkně táhne. Ahoj Ivona. Tohle taky super. Jestli Gouda nebo Aidam, je mi šumák. Důležitý je, že ho někde udělá pro mě k večeři. Taky krásný. Ano. Kombinace 4 druhů sýra, zajímavý, možná jako do, třeba necháme si to na zítra. Jirko, Aidam 30% je pro mě prostě umělá hmota. Nedá se to jíst, je to bez chuti a bez zápachu. Gouda je naopak krásně žlutá a prostě mňamózní. Jo, dobře. OK, dobře. Nebudu to vyvracet, ale furt si myslím něco jinýho. Prostě ten Aidam za mě. Ten Aidam za mě, je to jako legenda, jo. Hele, tohle je hezká zpráva. Tak když budeme zabíhat do detailu, tak jedině Aidam. V 70. letech to začalo Aidamem jako tradičním komunistickým sýrem obalovaným, tak nevím, proč by se to mělo najednou nahrazovat nějakýma tučnýma hnusama. Když si vzpomenu na chalupáře, jak se tam rozčiloval, že si myslel, že je to řízek, tak jedině prostě Aidam. Nevím, proč by se měla zaběhnutá klasika měnit v nějaké odpornosti. Amen! Tohle já podepisuju, děkuju za tuhle krásnou zprávu, tohle jako fantastický. Teď mi tady ještě pípla v rychlosti jedna. Ahoj, na jiných rádiích se řeší politika a fotbal. U vás se v pondělí bavíte o smaženém sýru. Miluju to, jste nejlepší. Díky. A co byste taky v pondělí jako chtěli jinýho řešit, ne? Než žrádlo. Bože můj, teď je to nejhorší den v práci. O to je tady Hit Radio. OK, tak jo, pojďme udělat nějaký finální rezime, dáme si Shakiru a pak řekneme, co je lepší, jestli Gouda nebo Aidam. Teď máte poslední 3 minuty na to, abyste na 777 937 777 napsali, co vám chutná.

0: parazitem zoo. U nás je to tady taky trošku teď jak zoo. Tam se to na chodbě štěká jako psi. Kvůli úplný blbosti. Prostě kvůli tomu, že se bavíme o tom, jestli je lepší smažený sýr z Idamu anebo z Goudy. Je 13 hodin 25 minut a na Hit Radio je na čase, abychom udělali tečku za tímto tématem, za touto hádkou. A mám tady hlasovku, která možná nám to tečko rozčísne, jo? Tak schválně.
1: Ahoj Jirko, tak za mě určitě Idam. Idam, jedině Idam a zase Idam. Ono totiž jde o to, že Gouda vznikla úplně jinak, že jo. Gouda byla totiž dřív takový jako krmivo pro psy, víš? Ale jde o to, že jsem to nechutnalo a zjistili, že to chutná lidem, tak to prostě začali prodávat, že jo. Takže za mě jedině Idam. Ahoj.
0: Výborně, tohle beru. Děkuju moc za tuhle hlasovku. Tak, je to jasný. Vítězí můj tým Idam. Děkuju.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový videa, jako kosmetický videa. Mm-hmm. Kde ti třeba upravujou něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
4: Myslíš jako mačkání se a beďaru?
3: No, tak mi
4: no, tak to mohla říct, já se to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda. No.
5: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně,
4: takhle, bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo, takže z toho mi vychází, když to jako zčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
2: Naši snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
6: Překážková sezóna v Pardubicích startuje. Nenechte si ujít první top dostihy roku a přijďte 8. května na pardubické závodiště. Zažijte emoce a adrenalin při sváteční úvodní cross country Koroka. Více na www.závodištěpardubice.cz.
7: Chcete dokonale čistý bazén s křišťálovou vodou? Spolehněte se na českého výrobce bazénové chemie firmu Proxim a připravte svůj bazén na letní sezónu. Do e-shopu na probazen.com vás zve Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. A pozor, pouze nyní doprava zdarma. www.probazen.com.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
12: Chcete studovat při zaměstnání a získat titul bakalář nebo inženýr? Česká zemědělská univerzita v Praze vám nabízí studium v Centru vzdělávání v Hradci Králové. Informace získáte na 606 650 850 606 650 850 a na www.hradec.pf.czu.cz.
13: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
15: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A je jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
16: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
17: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
18: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
19: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

ve 13 hodin a 37 minut. S váma Jirka Pelnář a já jsem rád, že vy jste zítra rájem. Je pondělí 4. května. Ha! Páni, 4. května, to je strašný, to je fakt strašný. Tak si říkám, jak to teda bude? Bude David Pastrňák na mistrovství světa nebo nebude? Já se přiznám, že by mě ani nenapadlo, že by tam nejel. Ale ono je to teď dost reálný. Ještě pořád neřekl, jestli pojede nebo nepojede. A to hrajeme první zápas už příští týden, protože už je 4. května. Nároďák bez pasty. Je to možný? My si snad ani nedokážeme představit. To už bych možná radši zkousnul i tu smaženou goudu místo Aidamu, jak jsme se bavili.

chviličkou. No, budou to nervy. Týden, nebo dva týdny, 11 dní, abych byl přesný, do startu mistrovství světa. Na druhou stranu, i Pasta je jenom člověk, co má za sebou brutální sezónu a hlavně doma malé dítě. A být s dětmi doma, když jsou malé, to vám nevynahradí ani 1000 gólů v NHL. Jestli máte malé děti, tak dobře víte, o čem mluvím, jak strašně rychle rostou a že vlastně ty pohádky před spaním jsou na tom stejně úplně nejvíc. Takže z lidského hlediska jasně, buď tam, buď doma, buď na dovolený, užij si to s rodinou. Z fanouškovského hlediska, to si děláš srandu, že nepojedeš, Pasto. Boha jeho, my tě potřebujeme. No a tak otázka na vás. Má David Pastrňák právo říct ne? My jsme hokejový národ. My jsme nejlepší trenéři a koučové. My víme, jak se to hraje. My víme, jak se to má hrát. Má na to právo, anebo ne? Může zůstat doma, anebo musí říct nároďáku pouze ano. Dejte vědět, co si myslíte. 777 937 777.

0: Dualipa a Houdini na Hit Rádiu ve 13 hodin 45 minut. Houdini to byl kouzelník, ale určitě ne takovej, jako je David Pastrňák na ledě. David Pastrňák možná nepojede na mistrovství světa, který začíná za týden. Co vy si o to myslíte jako hokejový národ? Má právo říct reprezentaci ne, když má rodinu? Máme tady hlasovky.
1: Ahoj Jirko, no jasně, že má právo říct, že nepojede. Každý má právo říct, že nepojede, když prostě má rodinu. Zdraví, poslouchat Pepa.
0: Díky Pepo. Co další hlasovka?
2: Tak já bych hlavně chtěl Pastrňákovi poděkovat úplně za všechno, co doteď pro reprezentaci a pro český hokej udělal, protože je to neskutečný borec. A na domácí mistrovství světa nám pomohl i ke zlatý medaili, takže za mě jako klobouk dolů před ním. Každopádně, když se vrátím k tématu, tak já si myslím, že na to být doma právo má.
0: Hezky.
2: Ale myslím si, že až od června. Mějte se hezky, ahoj.
0: Hezky kulantně řečeno. No tak jo, no tak stále jsme rozdělení na dva tábory, ne, tak samozřejmě my mu to přejeme z lidského hlediska, udělal i pro ten český hokej jako maximum. Je to skvělý. Bude nám tam samozřejmě chybět, když se rozhodne, ale myslím si, že nikdo mu to nebude mít za zlý. Kromě teda tady toho pána, co poslal tu hlasovku. Posloucháte Hit Radio, za chvíli DJ Antoine, The Beat Shakers.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
12: A vy říkáte, mám hraděka, a?
11: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
13: A za nábytek. Výrobce čaloněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. Aza nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. Aza nábytek CZ. Aza nábytek CZ.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Mirá.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na Hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Landa.
15: Harley.
16: Tomáš Klus.
15: Single X.
16: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
15: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
16: www.hrady.cz.
17: Zkuste si dát minutku klidu.
5: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Petr, hit Bad Day, tedy den blbec, pro všechny, komu dneska nevyšla státní maturita z matematiky. I takový je někdy život. A my jdeme na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, připomínám Náchod, ode dneška u hranic kyvadlový provoz jedním pruhem a bude to tak do půlky července, rozhodně se vyplatí Náchodu vyhnout. Pokud tudy projíždíte, zajímá nás, jak se vám jede, jak to tam vypadá a můžete nám zavolat na 800 1 10 100.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Elektrická auta z Dubence. Malá, úsporná, bez emisí. Super cena, dojezd 170 km, za 5 hodin nabita z běžné zásuvky. Malá elektrická auta Dubenec. Více na zahradní technika Dubenec.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše auto pojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Hasiči drží požár v Českém Švýcarsku na ploše do 100 hektarů. Na letišti v Chřibské už jsou dva vrtulníky ze Slovenska. Celkem ve vzduchu zasahuje 8 strojů. V terénu jsou také 400 hasičů. Situaci stále komplikuje silnější vítr. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.
8: To letecké hašení je podstatné pro efektivnost celého zásahu a toho, abychom pokud možno dnes dospěli k té lokalizaci, kterou bychom si přáli. Nasazujeme kvůli tomu maximální síly a prostředky, ale samozřejmě v tuto chvíli stále ještě není možné úplně tu situaci predikovat, jestli tomu tak opravdu bude.
7: Jak už zaznělo, cílem je požár ještě dnes lokalizovat. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovu zavedení dnes schválila vláda, řekla to po jejím jednání ministryně financí Alena Schillerová. Návrh projednají teď poslanci. Kabinet má přinést do veřejných rozpočtů bezmála 14,5 miliardy korun ročně. Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku v deblu. V pořadí mužské dvouhry se pak Jirka Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. V ženském pořadí je z našich tenistek nejlepší Karolína Muchová, a to na 11. místě. Teď se ještě podíváme k nám.
9: Nejezděte do zákazu, to je jasný vzkaz policie řidičům v Hradci Králové v centru. Zákazová značka by měla řidiče na ČSA zastavit, ale dopoledne tady auta dál proudila. Silnice je průjezdná jen pro MHDčko a také záchranný integrovaný systém. Ostatní musí přes Šimkovu a Buzuluckou.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
9: Ve východních Čechách máme počasí na tričko, teploty až kolem 23, někde 24 stupňů, dál bude oblačno a k večeru dorazí dešťové mraky.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Hrajete s náma hru o 10 000 korun na nákup a také o prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu? Ne? Velká škoda, protože už za chvíli tady budu mít první denní výhru pro tento týden, která získá speciální karetní hru pro celou rodinu a zároveň postupuje do velkého finále. Jestli s námi chcete hrát, pojďte právě teď na web hitradio.cz, tam se dozvíte veškeré podrobnosti. Za chviličku Lady Gaga, právě teď Coldplay a Beyoncé.
2: Hitradio Černá Hora.

0: Posloucháte Hit Radio, Krištof, život je krásný, to je pravda a může být ještě hezčí, když si můžete dovolit si ho udělat trošku hezčím. A když jsme u toho, no tak posloucháte skvělý rádio, protože tento týden, už ve čtvrtek, vám do mobilní aplikace Tesco Mobile může přistát 10 000 na nákup na prodloužený víkend, a to za jednu jedinou SMSku. Stačí se podívat do telefonu, co vám napsala vaše babička nebo děda, vybrat tu nejvtipnější a poslat ji přes formulář na webu hitradio.cz. A to je celý, nic víc. Tento týden máme tedy téma SMSky od prarodičů. Dnešní denní výhru, karetní hru Sorikarty, vytvořenou psychologem a odborníkem na zlepšení a prohloubení rodinných vztahů, získává Markéta a SMSka od její babičky. Je skvělá. Dobře, poslouchejte. Nezapomeň přikrýt tu buchtu, ať ti nestvrdne. Baby. Dokonalý. Tohle je prostě doslova babská rada na zlato, jo? Tvrdou buchtu prostě nikdo nemá rád. Tak, Market, gratuluju. Dalším výhercem zítra můžete být i vy. Ještě jednou. Zítra opět ve stejný čas mezi 12. a 15. a naše speciální hra, kterou hrajeme společně s Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. A právě proto ve velkém finále přidáme k té v 10 000 ještě 4 mobilní prémiové telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G. SMSky od prarodičů. Téma tento týden, podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Luis Capaldi a jeho nádherný hlas, hit Survive, tedy přežít. No, občas je náročný přežít v práci. Nejenom proto, že tam musíme chodit i v pondělí, ale i díky nápadům našich šéfů. Určitě jste si už několikrát v životě v práci řekli, že se váš šéf nebo celkově vedení prostě musel asi úplně zbláznit, co po vás chtějí, jo? Rád bych upřímně věděl, co se honí v hlavě skladníkům v IKEA, protože těm pořídili robotický brusle. Slyšíte správně, robotický brusle jmenují se Moonwalkers a jsou prý výkonnější. A teď, jak si to představit, jo? Normálně kolečkový brusle, víme všichni, jak to vypadá. A ty robotický, tak vypadají, hele, teď byly slavnosti svobody, jako podvozek z tanku na každý noze a... Díky jako tomu robotickému pohonu, tak člověk může chodit rychlostí až 11 km za hodinu. A to i s těžkou krabicí v ruce. Dobrý den. Zajímavý. Já bych si to chtěl vyzkoušet, to jako určitě. Ale mít tohle jako everyday na nohách v práci, nevím, no, trošku mi to jako smrdí prací. Že tady se člověk jako jen tak nezašije a nemůže se ulejvat. Tady to smrdí prací, nic pro mě.
1: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool, jednou červená, navždy červená.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
5: Swaglift Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénu v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Swaglift Day.
6: Under Armour makes you better.
7: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.

0: Stavební dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové. Olfincar.cz.
3: Zapomeň na nudu. Nejzábavnější čtyřhra na světě je konečně taky v Hradci Králové. Vytáhni partu na padel do SK Padel Malšovice. Máme půjčovnu, trenéry pro tebe i pro děti a parkování v areálu zdarma. Udělej si rezervaci na padelmalšovice.cz a přijď se bavit.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
5: Zlepši si náladu.

David Kushner, Daylight, tedy denní světlo, to si ještě pořád užíváme, i přesto, že máme pocit, že v práci jsme často o to nevidím, kdo nevidíme. 14 hodin, 39 minut s váma Hit Radio. Tento týden tak už nám má začít pršet, dokonce snad má pršet 3.

0: Takže ještě zítra by to tak nějak mělo jít, tak ještě tedy dnes a zítra si to zkuste užít, to počasí, a pak si můžete vyrazit nakoupit v den, kdy teda bude naprosto šílený počasí venku, vzhledem k tomu, že je před námi prodloužený víkend, a v pátek, teď je ten den, teď je ten svátek, kdy v pátek bude zavřeno. Když se bavíme o konci práce, tak mě už to tady taky pomaličku tiká a dotikává, za chviličku nás čeká 15. hodina a s ní dorazí naše odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Už za chviličku začíná první květnová odpolední show.
3: A já jsem ještě rozechvělý, o víkendu jsem letěl vrtulníkem nad Krkonošemi, bylo to nádherný.
2: Nekecej, vrtulníkem?
3: Cítil jsem se jako Schwarzenegger ve filmu Predator, když letí vrtulníkem do té džungle.
2: Ten se cítil asi dobře teda.
3: Ano, a jediný to přežil.
2: A to je jediný, co máte společný.
3: Ano.
1: Dej si tu nejlepší náladu na východě Čech. Jen na Hit Rádiu Černá Hora.

0: David Guetta tedy svým Stones Rai. Tohle je přesně ta energie, kterou potřebujete na tu druhou pracovní polovinu pondělí. Já vím, že by jsme měli být teoreticky odpočatí po těch třech dnech volna, ale ne. Prostě pondělí, je úplně jedno, kolik volna před pondělkem máme. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra. Ve 12 hodin začínají naše oblíbené srdcovky, tak si do té doby můžete rozmyslet, jakou srdcovku byste si chtěli zítra nechat zahrát. Do 15. hodiny ještě vybírám něco, co vás bude bavit. A to Aerosmith s hitem Crazy, no a pak to budeme pokračovat. Bavit vás bude i naše odpolední show, tak se smějte.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Ploty Pardubice.
5: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
4: Ploty Pardubice.
5: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
4: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
6: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
7: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. A za nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. A za nábytek.cz. A za nábytek.cz.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michael Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
10: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
11: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
10: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
11: Družstevní byty Chlumec.cz.
10: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
12: Hit Radio.
13: Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
14: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
15: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
16: Co?
15: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
16: Proto.
15: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
17: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
13: Radio.
12: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Pozor, teďka v Deštném je tady nehoda nákladního auta. Průjezd pouze se zvýšenou opatrností. Na místě už jsou záchranáři, všechno se vyšetřuje. Buďte tady opatrní, stejně jako u obce Žernov, tedy na Náchodsku. I tady je nehoda nákladního auta. I tady se projíždí jedním jízdním pruhem. Nákladák skončil po dopravní nehodě ve Svodidlech. Průjezd jedním pruhem skutečně se zvýšenou opatrností. Opatrně, ať jdete kamkoliv, a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Černá Hora.
5: Je 15 hodin. Krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Policie vyšetřuje nehodu horské dráhy v Hradci Králové jako podezření z příčiny obecného ohrožení z nedbalosti. Při srážce vozíků se zranilo 9 lidí, z toho 8 dětí. Naštěstí jen lehce. Zábava se tak během chvíle změnila v zásah záchranářů a taky pátrání po příčině. To bylo vedro o víkendu. Nejvyšší teplota vyskočila na 29 stupňů ve stínu, a to na Plzeňsku. Letní den jsme měli i ve východních Čechách. Skoro 27 stupňů bylo včera na Novém Hradci Králové, nad 25 měli Pardubice, těsně pod 25 jste byli v Broumově, no a taková roketnice v Orlických horách hlásila 22 stupňů. Léto skončí v půlce týdne, kdy bude maximálně kolem 15. A teď na Černé hoře na silnice, na Orlicko-Ústecku začala velká rekonstrukce silnice z Lanšperku do Dolní Dobrouče. Do podzemu tady bude opravená vozovka, most a nové zastávky.
6: Tento dvoukilometrový úsek přijde na 220 milionů korun, byť jsme jako Pardubický kraj poměrně úspěšně soutěžili a nakonec vysoutěžená částka je výrazně nižší, dosahuje 180 milionů. Na druhou stranu to přesně ukazuje, že součástí jsou nejrůznější stavební objekty, ale právě i zhutnění podložních vrstev.
5: Uvedl na Černé hoře hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. K hokejové reprezentaci se zítra na švédských hrách, které budou generálkou pro mistrovství světa, nově připojí 7 hráčů. Mezi nimi třeba čerství mistři z Pardubic, Libor Hájek, Martin Kaut a Honza Mandát. No, mistrovství světa se blíží a už je víceméně jasné, že bude chybět David Pastrňák. Sice mu v NHL skončila sezóna, ale jak potvrdil novinářům, potřebuje pauzu, aby byl fit na další sezónu. Nad jeho spoluhráčem Pavlem Zachou visí otazník, kdo určitě nepřijede. Tak to Radek Faxa z Dallasu.
7: Radek Faxa by napsal v noci SMS-ku, že bohužel musí na magnetickou rezonanci s zraněním a že se může stát, že ještě bude mít nějakou operaci, takže manažer mu řekl, že ho pro mistrovství světa neuvolní, takže tam bohužel jsme ztratili další jméno.
5: Potvrdil manažer hokejové reprezentace Jiří Šlégr. Teploty se nám ve východních Čechách lehce dostaly nad 20 stupňů. Kolem 25 bude odpolední strop, no a dál čekáme oblačno, k večeru taky přehánky. Noční teploty 10 až 15 stupňů a zítra přes den se zase dostaneme nad 20 stupňovou hranici ve východních Čechách.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: Pondělí odpoledne po 15. hodině v plné síle odpolední show Hit Radio Černá Hora. Ondra Novotný a Petr Ticháček. Dobrý den.
8: Dobrý den.
0: Viděl jsi, Petře, o víkendu tu strašnou frontu na Sněžku?
8: Viděl, z vrtulníku.
0: Z vrtulníku?
8: Já jsem k narození nám dostal let vrtulníkem, viděl jsem celý Krkonoše a za chvilku to pojďme probrat.
0: No tak na tohle to se těším. Imagine Dragons, jdeme na

0: s vámi je 1. květnová odpolední show na Hitrádiu Černá Hora. Viděli jste, co se o víkendu dělo na Sněžce? Už dopoledne tam člověče půlka republiky, která se nehrabala někde ve slovách v obchoďáku, byla skoro pod vrcholem, no šílenost.
1: Hele, já to viděl z vrtulníku. Já jsem ten rozkám dostal let vrtulníkem nad Krkonošemi. Bylo to úžasný, přesně, Sněžka úplně narvaná. My jsme si v tom kokpitu do sluchátka říkali, tam už se snad víc lidí nejde.
0: Vlastně.
1: Bylo to hezký, ale čertem Sněžku, člověče, já jsem si v tom vrtulníku připadal, a teď možná pro pamětníky akčních filmů, jo. Jestli možná to taky jste to viděli, jak ten Schwarzenegger letí tím vrtulníkem ve filmu Predator do té džungle, pak teda přežil, kdo to zná, tak přežil jedinej, že jo. My jsme to přežili všichni, takže to byla neskutečná jízda.
0: No, já úplně vidím, jak seš rozcuchanej z toho větru ve vlasech. Úplně ti září oči, když na to vzpomínáš.
1: Připadal jsem si jak Daniel Craig, jak James Bond.
0: Máš taky tolik love.

0: pozitivní muziku, odpolední show, pondělek, jak se patří, krásný počasí a Petr Ondra s vámi.
1: Představte si kluka, který dostane k Vánocům autíčko a zářej mu oči. Tak takhle vypadá Petr naproti mě ve studiu, když mi tady povídá o tom, jaký to bylo úžasný, když letěl vrtulníkem nad Sněžku. No tak pojď se ještě podělit do éteru.
0: No, já jsem dostal k narozkám let vrtulníkem, teď v sobotu jsme z Vrchlabí od Kačáku, jo, zasvěcení vědí, letěli právě směrem na Sněžku. A ty si najednou uvědomíš, jak ty Krkonoše jsou nádherný. Vidíš to z té ptačí perspektivy. Tamhle Sněžka, tamhle Sjezdovka, tamhle malej velkej stav, tamhle ty dominanty těch Krkonoš. Doporučuju všem, pokud hledáte originální inspirativní dárek, tak tohle je trefa do černýho.
1: Hlavně si uvědomí, že, jeden knipl závisí na tvém životě.
0: Byly tam takových lehkých turbulencí, kdy jsem si říkal sakra, sakra, stáhly se mě trenérky do půlek, ale jinak to bylo luxusní. A jenom si vzpomínám, kamarád říká, člověče, já jsem tenkrát letěl v New Yorku, jo, to ještě byly dvojčata, a říkal, tak to byl zážitek. Netvrdím, že musíte letět do New Yorku, ale kdybyste chtěli originální dárek, tak tohle je skvělý.
1: Za chvilku změna z vrtulníku na
0: Ferrari.
1: Bude Mikolát.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz.
3: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
4: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
3: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
4: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
3: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 398-66.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem? Nebo snad první hrad z písku na pláži?
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl. No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
9: Stavební Nedek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Defoam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Defoam zdarma. Více na Dek.cz.
10: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
11: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
12: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
5: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a madrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu. Hit Radio. 1, 2, 3, 4.

0: Kambor na Hit Rádiu Černá Hora. Krásný den.
1: Dneska začaly státní maturity, to znamená pro všechny vlastně ty stejné termíny, tak my vám na dálku držíme palce, protože dneska to začalo, ale další den to pokračuje.
0: A jo, vlastně maturity jsou tady.
1: To byly nervy tenkrát.
0: Ježiši Maria, možná vzpomínáte na těch 14 dní před tím týden, že jo, jsme se prostě biflovali. Někdo chlastal, někdo se bifloval, nevím. Každopádně, my jsme si tady o tom povídali a my jsme se shodli na tom, že jsme měli obrovský štěstí u češtiny. Mm-hmm. Že jsme si doslova manifestovali ty otázky a ty jsme si vytáhli. A já ti člověče, já vám musím říct, já měl dvojnásobný štěstí, protože já jsem na střední škole dělal v dramaťáku, já jsem chodil do Ochotnického divadla.
1: Pěkně.
0: No, a hráli jsme Manon Lescaut, že od Nezvala. A tenkrát jsem to nějak učitelce prostě podsunul, že se jako, že to umím, že jsem rytíř de Grie, umím ty repliky. A ona vždycky peciku, peciku, peciku, něco mě tam dejte. A potom byla maturita a já jsem si vytáhl drama, člověče. A ona, ne, peciku, vy nic nemusíte. Vyšvihněte nějakou repliku od rytíře de Grie. Takže já jsem tam, člověče, vyšvihl nějakou repliku. Ona se zroutila, dala mi jedničku, bylo to skvělý.
1: Ale nebyla to tragická láska pro tebe jinak na střední?
0: Tam jich bylo. Nicméně my vám všem přejeme, ať to máte stejně, pokud maturanti budoucí posloucháte, tak ať máte taky jedničky. Sami jedničky.
1: Držíme palce z Hit Rádia Černá Hora.

0: Taková muzika pod slunečník, James Blunt, Wiseman. Na Hit Radio Černá Hora jedeme odpolední show.
1: Takhle, pokud jste pod slunečníkem, čistá závist, ale venku je nádherně, tak doufám, že po práci vyrazíte si toho užít, prostě nabažit se předtím, než nám začne zase pršet.
0: Pivo. Já tohle počasí mám propojený s vychlazeným pivkem. Možná teď v tuhle chvíli vyzvedáváte děti, jedete z nákupů z práce a těšíte se třeba někde, že se rozkydnete na zahrádce.
1: Tak se stavte s dětma po cestě na pivo.
0: Předtím zbrzka, potom si dát pivko. Hele, naprosto ideální pondělí odpoledne, ne?
1: No, každopádně zrovna to můžeme spojit s cestou z práce, pokud máte nějaké aktuální viditelné problémy, ne na svém autě, ale před sebou.
0: Nebo prázdný pivo, to taky nás zajímá.
1: Tak se ozvěte na bezplatnou linku Prazdroje 800 110 100. Jsme Hit Radio Černá Hora.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2, průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh. Bod 3, plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buzinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
8: Děti a rodiče, pozor!
9: U vrchu Gotthard v Hořicích jsou kolotoče. Čeká vás skvělá zábava. Kolotoče, cukrová vata, ledová tříšť i adrenaliny pro dospělé. Přijďte se pobavit a odreagovat celá rodina 8. až 10. května do Hořic.
10: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
11: Zase tankuju.

0: třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
2: Proleťte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Aza nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. Aza nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. Aza nábytek.cz. Aza nábytek.cz.
7: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
8: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
7: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
8: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
7: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
9: Ploty Hradec Králové.
10: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
9: Ploty Hradec Králové.
10: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a

0: Snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Hele, já mám chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový, nepoči, ne, Michale, prase. Takový videa, jako kosmetický videa. Kdy ti třeba upravujou něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
2: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
1: No, tak mi
2: tě asi tak jsem mohla říct, já se to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo? Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda.
3: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně,
2: takhle, bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo, takže z toho mi vychází, když to jako sčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
0: Asi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Rádio Černá Hora.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jo, Černá Hora, Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si a vy vzpomínáte. Český herecký národní klenot Jiřina Bohdalová včera oslavila úžasných 95 let.
1: My jsme takhle, podle mě každý se to musí dotknout, protože všichni jsme sledovali a do dneška sledujeme ty legendární ikonické pohádky.
0: Ano, večerní, určitě. Jo.
1: Hele, Rákosníček, tak to je... To je nádhera. Pohádky z mechu a kapradí, broušci o chytré kmotře lišce, malá čarodějnice, hup a hop. Ale pozor, věděli jste, já jsem to třeba nevěděl, člověče, že za své přínosy večerníčku obdržela i prestižní ocenění večerníčku v řád?
0: Fakt?
1: No jasně.
0: To dostala zlatou papírovou čepici.
2: Už byl večer a bylo pozdě a Křemílek a Vochomůrka leželi v posteli a pěkně si hřáli nohy. Dobrou noc.
3: Zlepší si náladu.

0: Další dopravní servis na východě Čech na Hytrádiu Černá Hora. V Chrudimi nám hlásíte nehodu v Široké ulici. U Reslova náměstí jsou záchranáři a policie u nehody dvou osobních aut. Kolony se netvoří. Na obchvatu Chrudimi směrem od Pardubic blokuje provoz nehoda pěti osobních aut. Silnice by měla být stále uzavřená a kolony se táhnou z obou směrů. No a není to všechno. Nehoda je třeba i na průtahu Náchoda směrem od hraničního přechodu s Polskem. Tady je taková bohužel tradiční věc. 4-kilometrová kolona. Počítejte se zdržením. Dneska tam začalo to výraznější omezení, takže velký špatný. Vaše dopravní info volejte na 800 1100.
1: Dusno pohádce, nálada na bodu mrazu, jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Izomat stavebniny.
4: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
4: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Bellissima.
4: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Elektrická auta z Dubence. Malá, úsporná, bez emisí. Super cena, dojezd 170 kilometrů, za 5 hodin nabitá z běžné zásuvky. Malá elektrická auta Dubenec. Více na zahradní technika Dubenec.cz. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
8: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Hotelierům Nyjem z Krkonoš má pomoci AI recepční, kterou v rámci startupu nechal za desítky milionů vytvořit hotelier Filip Línek. AI recepční má zvýšit tržby, vyřešit nedostatek personálu, umí všechny světové jazyky a pracuje non-stop. Teď by měla zasáhnout i zahraniční trh. Někdo, policie se snaží přijít na to, kdo naskládal kamení na koleje mezi Pardubicemi a Kostěnicemi a vlak dohromady najel. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Provoz byl v obou směrech přerušený. Celé to šetří policie. Krkonoše byly o prodlouženém víkendu v obležení turistů a čeká se, že teď o dalším prodlouženém víkendu to bude to samé. Jak je to s provozem atrakcí a lanovek ve ski resortu Černá Hora Pec, tak to ví přesně Zina Plchová.
9: V následujících všedních dnech zůstává ve ski resortu Černá Hora Pec denně otevřená bobová dráha Relax Park a dětský park Lemurie v Peci pod Sněžkou. Přístupná je denně také herní krajina Pecka ve Velké Úpě. Kabinková lanovka Černohorský Express, sedačková lanovka Portážky, dětský park Kabinka i lanové centrum Monkey Park se znovu otevřou na prodloužený víkend od pátku 8. května do neděle 10. května.
8: Hradecká rodečka, tenistka Katka Seniaková se vrátila na trůn deblové jedničky. A to po vítězství na turnaji v Madridu, kde nakonec s Američankou Taylor Townsendovou došli až k titulu. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. Teploty se nám ve východních Čechách lehce dostaly nad 20 stupňů. Kolem 25 bude odpolední strop, no a dál čekáme oblačno, k večeru taky přehánky. Noční teploty 10 až 15 stupňů a zítra přes den se zase dostaneme nad 20 stupňovou hranici ve východních Čechách.
6: Hit Radio Černá Hora.
0: Tak už příští týden se to zase rozjíždí.
10: Je to pravda, bude to pořádný hokej a těšíme se všichni.

0: Odpolední show Hitrádia Černá Hora, Ondra a Petr. No a už příští pátek se z České republiky stane skoro 11 milionů hokejových trenérů. Blíží se nám další hokejové mistrovství světa.
1: Víš, co mě vždycky fascinovalo, že i když v té kabině je střed generací, tak se nemění to, co ty kluci poslouchají za muziku. Jo, když potom jako se jich ptají, co posloucháte v té kabině, a to je furt stejný. Koťák, Michal David, Zagorka.
0: Kabáti.
1: Kabáti.
0: Když se u nás chlapi poperou.
1: Tak, doufejme, že se náš český národní tým pořádně popere, těšíme se na to. Možná si už teď zarezervujte svoje oblíbené místo v hospůdce, protože to bude veliký.
0: Já si vzpomínám, když jsi u těch šlágrů, že když jsme získali zlatou placku v Praze, že v kabině jako první song znělo Na hotelu v Olomouci.
1: Jo.
0: No, to je prostě legendární muzika, na kterou se vždycky vzpomenu ve spojení s naším titulem.
1: Kéž by se to zopakovalo, člověče. I ten Olomouc.
0: Olomouc.

0: tragická dopravní nehoda, pěti osobních aut a silnice úplně uzavřená. Klidně se ozvěte s něčím dalším, jestli máte podrobnosti nebo i z jiné části východočeských silnic.
1: 800 110 100. Jenom vždycky člověk to poslouchá, říká si sakra, buďte opatrní, pokud to jde, opravdu jezděte pomalu.
0: Buďte fakt opatrní. Katy Perry, za moment, zítra Rádia Černá Hora douší.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Překážková sezóna v Pardubicích startuje. Nechte si ujít první top dostihy roku a přijďte 8. května na pardubické závodiště. Zažijte emoce a adrenalin při sváteční úvodní cross country Koroka. Více na www.závodištěpardubice.cz.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Chcete dokonale čistý bazén s křišťálovou vodou? Spolehněte se na českého výrobce bazénové chemie firmu Proxim a připravte svůj bazén na letní sezónu. Do e-shopu na probazén.com vás zve Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. A pozor, pouze nyní doprava zdarma. www.probazén.com.
8: Fizomat stavebniny.
9: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umytky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
10: Cemix fasáda, trvalá paráda.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
11: A za nábytek. Výrobce čaloněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. A za nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. A za nábytek CZ. A za nábytek CZ.
12: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
14: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
13: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
14: Družstevní byty Chlumec.cz.
13: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
17: No včera bylo pozdě.
18: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
19: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
8: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
7: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Katy Perry, odpolední show na Hitrádiu Černá Hora a teď se podíváme na jinou panenku. Představte si, že byste šli na koncert, kde jsou 2 miliony fanoušků, 2 miliony lidí, to je neuvěřitelný. Tak tohle rekordní číslo teď o víkendu střihla Shakira. Ano, která vystoupila na legendární Copacabáně, což je taková ikonická pláž v Rio de Janeiro. Už tenkrát o tom zpívala Helenka Vondráčková, že jo? Copacabána. A Shakira to tam dala, čověče.
1: 2 miliony lidí.
0: 2 miliony lidí.
1: To je strašná raketa. Já si jenom představuju z řad našich posluchačů, že se to dá rozdělit vlastně na 2 poloviny. Jedna ta introvertní, která by si to nechtěla ani představit, být někde v tom davu, a pak ta extrovertní, která by milovala být klidně 6 kilometrů od pódia. To seš ty.
0: Je teda pravdou, když se podíváme sem k nám do studia, tak ty jsi spíš ten introvert, ano. Kdybys byl někde vzadu u oplutku.
1: Ano, ano.
0: 2 miliony v té frontě vzadu někde. Co tam zpívá? Vaka, vaka, nebo co to je? Já bych byl asi možná v kotli na druhou stránku. Představ si, jak dlouho bys šel pro pivo.
1: A teď si představte, vy holky, jak dlouho byste stáli na záchod frontu.
0: Tak tam je písek, to by se vsáklo.

0: Takováhle muzika se rodí v Rumunsku. Rumunský projekt Morandy a Save Me na Hitrádiu Černá Hora. Odpolední show Petr Ondra za 5 minut, 4:45.
1: Ano, zdravíme i rumunské posluchače. Teďka jdeme ale na východočeské silnice, tam to není vůbec, ale vůbec veselý. Opatrně stále na obchvatu Chrudimi směrem od Pardubic. Je tady nehoda 5 osobních aut, silnice úplně uzavřená. A další nehoda přibyla třeba v Dobružce, v Provozské ulici na Kluhovém objezdu. Nehoda, na místě už jsou hasiči, policajti a taky záchranáři. I tady je to pochopitelně s omezením.
0: Jinak dneska den hasičů, takže jestli chlapci posloucháte nebo i holky, tak samozřejmě posíláme do hasičárny tu nejlepší muziku, ale vůbec vám všem do té 17. hodiny Bruno Mars, Leony, a pokud uvidíte nějaké dopravní komplikace, volejte.
1: 801 1100 jsme Hit Radio Černá Hora. Hit
2: Radio. Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
6: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery, dražice za nejnižší ceny na trhu. A taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Single X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. No one like you, and there never will be. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
11: Ploty Hradec Králové.
12: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
11: Ploty Hradec Králové.
12: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
11: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
13: Hit Radio.
14: Dobíte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
15: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
16: Hit Radio Černá Hora.
17: Zlepši si náladu.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights.
1: Lost frekvencí, tady je Hitrádio Černá Hora, za chviličku pátá odpolední. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, ten si dáme právě teď, je uzavřený obchvat Chrudimi. Po vážné, bohužel tragické dopravní nehodě 5 osobních aut se tudy nedá projet, kolony z obou směrů a uspaná je i Chrudim, samozřejmě jak se to tady snažíte objíždět, tak pevný nervy do kolon. Na Svitavsku při průjezdu Brněncem se srazilo osobní auto s motorkou, na místě jsou záchranáři, tady se jezdí kyvadlově a v Dobrušce v Provozské ulici na Kruháči došlo k nehodě na místě vyprošťovací práce, i tady je to pochopitelně s omezením. A problémy už od dnešního dne čekejte zas a znovu v Náchodě směrem od hraničního přechodu s Polskem. Je momentálně klidně kolona na 4 kilometry, uzavřelo se to tady kvůli tomu, že se staví obchvat, takže i tady je to se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové. Olfincar.cz.
5: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz. On air.
2: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
6: Je tady celá Královéhradecké aktuality a Hanka Poskočilová. Pokud plánujete léto v kempu, tak se pospěšte, kapacity se plní. Třeba v Hradci Králové v areálu kempu Stříbrný rybník je na léto z 80% plno. Hitem jsou nové chatky nad vodou, o které je obrovský zájem. Chatek je celkem 5.
7: Chatky jsme měli v plánu od začátku, vycházeli jsme z původních projektů, nevymýšleli jsme vymyšlené, ale brali jsme, že tady chybí styl ubytování pro 6 lidí, což je větší rodina, že vlastně ten kemp tím povýšíme trošku víc, že tady bude škála toho, co si lidi můžou vybrat.
6: Uvedl Milan Zarzán, ředitel městských lesů, pod které kemp spadá. Vedle toho přibyla v areálu také jurta, která nabídne zázemí pro návštěvníky toužící po odlišném typu pobytu v přírodě.
7: V sezóně nabídneme vlastně bez přípojek, je to vlastně jako jurta. Tam nebude voda, nebude tam kuchyň, ale bude to ve stylu jurty z Mongolska, takže jsem nechtěl VIP ubytování v jurtě, ale chtěl jsem jurtu mongolskou.
6: Hradec Králové připravuje druhý ročník projektu Žákovská osobnost roku. Oceňuje žáky a žákyně základních škol zřizovaných městem, které jsou inspirací i pro ostatní. Radní na svém jednání schválili, že ceny budou slavnostně předány 25. května v kyně Biocentrál všem 24 navrženým.
8: Pro mě osobně je potom velmi důležité ukázat veřejnosti, jak moc šikovné, motivované a opravdu obětavé děti v našich hradeckých školách máme. Žákovská osobnost roku je tak skvělou příležitostí ocenit děti, které se vymykají nikoli nutně svými studijními výsledky, ale především svojí prací pro ostatní či významnými mimoškolními aktivitami.
6: Uvedla pro Hit Radio Černá Hora primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová. No a tím končí další Královéhradecké aktuality.
1: A pojďme se podívat ještě na východočeskou oblohu. Aktuální teploty klidně na 26, s tím, že je polojasno, místy už zataženo. V noci to spadne na 13 stupňů a zítra, jak by smet, úplně stejný počasí, to znamená v maximech na 26, na horách okolo 18 stupňů. Užívejte.
9: Počkej, nebude sněžit?
1: Ne, bude pršet. Ve středu.
5: Hit Radio Černá Hora.
1: Teď bude hrát skvělá muzika Samfeld, Jonas Blue nebo Ed Sheeran.
9: Je tomu tak, užíváte si pondělní odpolední show s Petrem a Ondrou.
1: Let's go!

0: den, na Hitrádiu Černá Hora užíváte si pondělní odpolední show s Ondrou a Petrem. Pam, pam, pam, a jedem!
1: No, co?
0: Ano, dneska je Den hasičů. Pozor, Den hasičů. Takže pokud nás posloucháte, profesionální hasiči, dobrovolní hasiči, hasičky, tak vám děkujeme za vaši skvělou práci a zdravíme do celých východních Čech.
1: My jsme tady vlastně vedli docela velkou debatu. Existuje profesionální hasička?
0: No, my jsme ji nikdy neviděli.
1: Ano, nikdy jsme ji neviděli a vlastně jsme debatovali nad tím, není to náhodou kvůli tomu, že ty fyzické testy na profesionální hasiče jsou tak těžký, že to zkrátka třeba žena nemůže ani zvládnout, nevíme.
0: A přitom si představit profesionální hasičku,
1: že v tom... Ani to neříkej.
0: V tom kroji.
1: To by u mě hořelo furt.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio Černá Hora.

0: Dokážu si představit Taylor Swift jako hasičku v uniformě. Co ty? Já, i bez uniformy.
1: No, řešíme tady, že dneska slaví hasiči svůj ano. den, ale zároveň i to, jestli existuje profesionální hasička.
0: My jsme se o tom bavili, že jsme vlastně nikdy profesionální hasičku neviděli, že to je možná ten důvod, nebo důvodem možná jsou ty těžké testy, že jo, zátěžový. Jestli mezi vámi je profesionální hasička, ať napíše, napište nám, holky.
1: Na náš WhatsApp 601-292-464.
0: A nebojte se, není to pozvánka na rande, jenom děláme takový průzkum, jestli existuje profesionální hasička ve východních Čechách.
1: Počkej, to zřek ty.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Ahoj, Richarde.
4: Ahoj.
3: Ty k nám chodíš ze Slevomatu, to je jasná věc, aby si přinesl nápady, co s volným časem, kam za zážitky. No a já bych toho chtěl využít, protože koukám se do kalendáře, hele, nás čekají dva prodloužený víkendy.
4: Jo, pecka.
3: A já teď spolu s posluchači čekám nějaký, ale opravdu jako skvělý tip, co podniknout.
4: Tak záleží, co máte rádi. My třeba jedem do Jizerek.
3: Přes Slevomat, doufám.
4: Samozřejmě. Do Jizerek za pozorováním noční oblohy.
3: Cože? Jako, počkej, hvězdy, jo?
4: Jo, jo. Je v Jizerkách totiž takzvaná oblast tmavé oblohy.
3: Tak to jsem dosud vůbec neslyšel.
4: Tam jsou úplně nejlíp vidět hvězdy a v květnu je ještě prej ta správná hustota vzduchu. Takže popojedeš kousek od hotelu a je to mega podívaná. To ve městě nezažiješ.
3: Jo, to musí být tak hezký.
4: Jako je to boží, ale tak samozřejmě je toho spousta dalšího. Koukněte na Slevomat, to vás inspiruje. Já to teda dělám, jako. No,
3: tak nemusí to být přece jenom o cestování, že jo?
4: Jasně, párová masáž nebo klidně bungee jumping, hlavně nějak prostě využít ty prodloužený víkendy, že jo?
3: A taky si odpočiňte, to je jasná věc. To musíte zažít.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
5: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
6: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicí. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. A za nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. A za nábytek CZ. A za nábytek CZ.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
9: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
10: A budu máma Hradeka, a?
9: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz. Chcete studovat při zaměstnání a získat titul bakalář nebo inženýr? Česká zemědělská univerzita v Praze vám nabízí studium v Centru vzdělávání v Hradci Králové. Informace získáte na 606 650 850 606 650 850 a na www.hradec.pf.czu.cz.
11: Na Černé hoře nabízíme takový netradiční víkendový zážitek, a to jarní koncert Zvonohry pro maminky. Jak jinak, na Den matek, teď v neděli od 15 hodin, a to v Hradce Králové v prostředí sboru kněze Ambrože. Zve Hit Radio Černá hora.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Větrná hora. A jestli máte jednostopé vozidlo, zkrátka mašinu, tak jste ji určitě už provětrali, protože o víkendu už se to začalo rojit, v každé zákrutě to tam kuci
1: klopili
0: na kolínko a mimochodem to asi klopili docela i ve Vrchlabí, že Petře, o víkendu?
1: Ano, ano, ve Vrchlabí proběhl už 23. ročník tradičního motorkářského požehnání. Čověče, 2000 motorek, představte si,
0: 2000
1: nádherných naleštěných mašin na náměstí u kostela, prostě rozporcovaný po celém Vrchlabí, tak počasí tomu přálo, to znamená, dorazila fakt kupa motorek. A vy si možná, když se řekne motorkář, představíte, jak kluky ze ZZ Top, takový ty dlouhý fousy.
0: A džínovou bundu, nebo džíno, takový to jako tílko.
1: Takový ty nebezpečný prostě entity, ale naopak, mě vždycky fascinuje, já jsem na to moderuju, mě vždycky fascinuje, ty kluci přijedou. To jsou takový pohodáři, tam je tak neskutečná atmosféra. Takže zdravíme všechny motorkáře, pokud jste byli nebo nebyli ve Vrchlabí, každopádně opatrně a příští rok třeba zase vrcháte.
0: Když mám skútr, počítám se taky mezi motorkáře.
1: Ty máš babetu, ne?
0: A já už pomrkávám po skútru, že bych jako...
1: Že máš upgrade.
2: Hit Radio Černá hora. Zlepši si náladu.

0: člověče, čtu, první žena v Česku prošla testy a pracuje ve výjezdové jednotce hasičů. Vypadá to, že jsme tak odpolední problém rozlouskli.
1: Je to pravda, dneska je den hasičů a my jsme se shodli, že jsme vlastně nikdy v životě nepotkali, neviděli, nezaregistrovali nějakou profesionální hasičku.
0: Ano.
1: A ona je.
0: A ona je a... Sympaťanda, musíme říct.
1: Počkej, ty jsi to...

0: všem hasičům i hasičkám, dobrovolným profesionálním. Já bych to možná shrnul všem složkám integrovaného systému. Děkujeme za vaši skvělou práci.
1: A já bych podotkl taky to, že kupa hasičů, možná i hasiček, to nevíme, z dobrovolných řádů, z východních Čech, teďka zasahuje opět v tom požáru v Českém Švýcarsku.

0: nějakou muziku vám všem, to znamená do 18. hodiny Linkin Park anebo David Guetta.
1: Ondra a Petr se loučí. Čau.
0: Dva hasiči se loučí a zítra čus.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru.

0: bizár, tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte tu topení, kotle a kamna na dřevo a na pelety, krbová kamna a solární systémy, podlahová topení, k tomu ještě bojlery, čerpadla i vodárnu, vše pro dům i zahradu. A co u nás koupíte? To vám můžeme nainstalovat. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Největší topenářské a instalatérské centrum v Ústí nad Orlicí a okolí. www.sefir.cz.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR Plus. Stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
5: Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
6: Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénu v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day.
7: Under Armour makes you better.
8: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
9: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
10: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
11: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
12: Chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa, takový, nepočíne, Michale, prase, takový videa, jako kosmetický videa, kde ti třeba upravují něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
13: Myslíš jako mačkání a beďaru?
12: No, tak mi
13: no, tak jsi mohla říct, já se to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť, ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda.
14: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně.
13: Takhle, bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako zčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
11: Asi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Černá Hora.
15: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Po odpolední, bohužel tragické dopravní nehodě zůstávají i nadále komplikace na obchvatu Chrudimi, hlavně tedy ve směru z Pardubic. Stále se to tady šetří a ještě několik desítek minut bude. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia. Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv pře Lucie Daňková. Testem z matematiky dnes na středních školách začaly státní maturity. Letos se k nim jde poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Většina studentů si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si pak zvolilo 18% maturantů. Test z angličtiny psali dnes odpoledne, zítra pokračují testem z češtiny. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie dnes soud potrestal europoslankyni Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo. Uložili tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozsudek není pravomocný. Česko se zařadilo mezi země ve špičkově připraveným zdravotním týmem. Ten vznikl při fakultní nemocnici Brno. Certifikaci obdržel od Světové zdravotnické organizace. K čemu osvědčení slouží, popíše mluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný.
6: Získáním klasifikace Emergency Medical Team typu EMT1 se Česká republika zařadila mezi státy, které mají zdravotnický tým připravený k nasazení při mimořádných událostech a přírodních katastrofách, a to podle nejvyšších mezinárodních standardů.
5: Tým má celkem 38 členů. Muž, který byl o víkendu zadržený v Rakousku pro podezření z otrávení dětských výživ značky HIP, obvinění popírá. Informují o tom dnes rakouská média. Zadrženým má být slovenský rodák žijící v Rakousku. Podle jeho právního zástupce jde o bývalého zaměstnance německé firmy.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
5: Večer a v noci většinou oblačno, zataženo zejména na západě a severozápadě Čech. Ojediněle také přehánky nebo bouřky. Hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě polojasná obloha. Ranní teploty 15 až 10 stupňů, na horách 1000 metrech kolem desítky. No a přes den většinou pod mrakem proměnlivá oblačnost, odpoledne zataženo, maxima 24 až 28 stupňů a v průběhu odpoledne nebo večera četnější přehánky.
7: A je to tady, po prodlouženém víkendu startuje tradičně hudební speciál Hit Radio Classic, tak doufám, že jste se těšili. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer.

Sonata Under a Typical Male. Tímhle jsme se po víkendové pauze vrátili k hudebnímu speciálu Hit Radio Classic. A až do 21 hodin vám budeme hrát jenom to nejlepší z 80., 90. a milénia. Pokud jste měli to štěstí a skutečně jste měli možnost si užít ten prodloužený víkend, tak chápu, že po těch třech dnech mohl být návrat do práce o trochu složitější. I tento týden ale máme dobré vyhlídky. On obecně je ten letošní rok na volno docela štědrý. Tak abyste se naladili na tu správnou vlnu a hodili se po tom pondělním šoku do pohody, nabízíme další jenom hity. Pro lepší náladu už je za chvíli Crazy Town, nejprve ale Pharaoh s ikonickým hitem Temple of Love. Wonderland, far beyond reality, but

0: Slibovaná muzika na Hit Rádiu nám při pondělku udělali společnost Crazy Town. Takhle zněl rok 2000. Dnes už legendární písnička Crazy Town se objevila na desce The Gift of Game a dokonce se vyšplhala na první příčku té nejprestižnější světové hitparády Billboard Hot. Hrajeme hit za hitem, o ty další se postará třeba Taylor Dane, Tell It to My Heart, a nebo další velká vzpomínka. Over My Shoulder od projektu Mike and the Mechanics. Ani tohle si nenecháme pro sebe.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Hausbrand Café, per favore? Sí, signora. I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak ho nemá.

0: www.hrady.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
0: Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky.
1: Migové.
0: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa.
1: Harley.
0: Tomáš Klus.
1: Single X.
0: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
6: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a madrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
7: Ploty Hradec Králové.
8: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
7: Ploty Hradec Králové.
8: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
7: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: Hitrádio. Zlepši si náladu.

Tohle byla možná trošku vzpomínka na čtvrteční večer, pokud jste si k večerním ohňům připálení čarodějnice vzali kytaru a zpěvník. Dost možná jste nalistovali taky stránku s písničkou Nad stádem koní od skupiny Buty. Hit Radio Classic, to je hudební speciál, který posloucháte právě teď. Speciál plný toho nejlepšího, co skrývá náš hudební archiv. Pečlivý výběr 80. 90. a hitů milénia. Ten další nás vrátí konkrétně do roku 1984. Americká zpěvačka Evelyn Thomas tehdy dobila celý svět hitem High Energy. To je taneční hymna 80., která vás zvedne ze židle.

0: fantastická hudební vzpomínka na skupinu Chumba Wamba. Tahle parta má na triku několik zásadních hitů. Time Bomb, Tap Thumping. A nebo právě tenhle, Top of the World. Skvělá fanouškovská věc. Ole, ole, ole, si budeme zpívat už 12. června. To je první zápas české reprezentace, která se po 20 letech vrátila na mistrovství světa ve fotbale. Do šampionátu vstoupíme duelem proti celku z Jižní Koreji. Ladíte Hit Radio Classic, dál vás budeme zásobovat tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Už za chvíli třeba klasika tanečních parketů retro diskotek. Tom Jones, Sex Bomb. Tohle na žádné dobré retro party prostě nesmí chybět. Tak třeba i takhle vám už za chvíli budeme hrát na Hit Radio.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
4: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte obklady, dlažby, koupelnový nábytek, sprchové kouty i vany. A co u nás koupíte? To vám také nainstalujeme a zrealizujeme. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte náš showroom v Ústí nad Orlicí, kde si můžete prohlédnout přes 50 ukázkových koupelen a načerpat inspiraci pro tu svou. Za 20 let jsme zrealizovali přes 1500 koupelen. Teď může být na řadě ta vaše. www.sefir.cz.
5: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
7: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
8: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
9: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle je bez pochyby jeden z největších popových hitů osmdesátek. Konkrétně v roce 1987 jsme měli poprvé možnost slyšet Starship a jejich Nothing's Gonna Stop Us Now. Mimochodem, tahle záležitost se objevila taky ve filmu Manekín. To hodně pomohlo té písni k propagaci. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: To nejlepší z 80., 90. a milénia budeme hrát i v té další hodině, pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal, hezké pondělí.

Tenhle hlas jste poznali, Michael Jackson s hitem Dirty Diana. Opět velké téma posledních dní. Do kin totiž vstoupil snímek Michael, je to v podstatě hraný životopis, dokument, který mapuje jeho kariéru od Jackson's 5 až po vrchol 80. Michael Jacksona ve filmu dokonce hraje jeho vlastní synovec, takže autenticita už snad ani nemohla být větší. Odborná veřejnost film kritizuje, protože úplně ignoruje kontroverzní témata spojená s Jacksonovým životem, fanouškům se ale líbí. Aby ne, je totiž plný hitů. A plný hitů je taky playlist Hitrádia. Ladíte hudební speciál Hitrádio Classic, který teď nabídne Black Milk.

0: Tohle byla klasika, ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrali Culture Beats, Pay No Mind. Za chvilkou Bad Boys Blue, You're a Woman, tu písničku jsme poprvé slyšeli v roce 1985, v roce 98 pak udělali oficiální remix, ten pro vás v playlistu máme nachystaný. Tak už je za chvilku na Hit Radio.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový videa, jako kosmetický videa. Mm-hmm. Kde ti třeba upravujou něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
3: Myslíš jako mačkání se a beďaru?
2: No, tak nechci.
3: No, tak to mohla říct, já jsem to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda. No.
4: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně.
3: Takhle bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako sčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
1: Naši snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
7: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
6: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
7: Družstevní byty Chlumec.cz.
6: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera

0: Nakupte jednoduše online.
1: Ploty Hradec Králové.
0: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
1: Ploty Hradec Králové.
0: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
1: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
4: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
5: A budu mám hladita, a?
4: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
7: Proto.
6: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
8: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
9: Hitradio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

What Friends Are For. Taky takhle zní pondělní hit rádio. Na téhle písničce v roce 1985 pracovala hned řada velkých men. Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight, Stevie Wonder. Šlo o charitativní projekt. Výtěžek z prodejů singlu šel organizacím zaměřeným na výzkum a pomoc nemocným AIDS. V 80. letech to bylo velké téma. Úplně původní verze vznikla o 3 roky dříve. Elton John ji naspíval pro film Night Shift. Tehdy ale nezaznamenala tak velký úspěch jako právě v roce 85. v rámci zmíněného charitativního projektu. Pokračujeme v nabídce těch nejlepších hitů. Alanis Morissette, You Outta Know.

0: se mohlo nechat v klidu. Scooter, další velká hudební vzpomínka na Hit Radio. Už za chvíli z dalších hitů, třeba Anaka, dáme si taky něco pěkně od podlahy z českých kluhů a hájů. Tohle je Večírek za koncem. Almost Unreal je zase písnička skupiny Roxette, tu pro vás taky máme nachystanou. I takhle vám do konce hodiny budeme hrát na Hit Radio. Dobrý večer.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme

0: doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Under Armour makes you better.
4: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
6: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
7: Ploty Pardubice.
8: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
7: Ploty Pardubice.
8: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
7: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
9: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 m² v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
10: Thank you.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Ploty Pardubice.
3: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
2: Ploty Pardubice.
3: Naše ploty skvěle vypadají

Billy Joel, Tell Her About It, ladíte Hit Radio. V uších máte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám pravidelně ve všední dny od 18 do 21 hodin servírujeme to nejlepší z našeho archivu 80. 90. a milenia. Ale pozor, tento týden si milovníci retrohitů přijdou na své dvojnásob. Chystáme pro vás totiž další, ultimátní, těmi nejlepšími hity minulosti nabušený retro víkend. A protože třídenní, znamená to, že si vychutnáte prodlouženou jízdu. V sobotu a v neděli budou navíc vysílat naši kolegové z Hit Radio 90, které si můžete naladit online nebo na dabu, a budou pro vás mít kromě těch nejlepších retro hitů taky zajímavá témata, která probírají v podcastu Vypalovačka. Takže program na závěr týdne je jasný. Prodloužený víkend slavíme pořádnou

Maradona nám teď nabídla paprsek světla. Ray of Light, skvělá věc, kterou jsme teď připomínali na Hit Rádiu. Dobrý večer. Večer doslova našlapaný těmi nejlepšími hity 80., 90. a milénia. Takhle vám budeme hrát za chvíli legendární písnička Pala Habery a skupiny Team. Přidáme třeba ještě NU. Budete v té nejlepší společnosti.

Rivers. Tohle bylo hodně na pohodu. Enya hrála na Hit Radio. Tahle písnička má takovou zvláštní moc, možná až letní atmosféru, která vyzývá k nějaké té pěkně prosluněné dovolené u moře. Třeba už pomalu přemýšlíte, kam by to letos mohlo být, pokud tedy. Já zas přemýšlím, který hit hrát jako první. Máme tu totiž jeden větší než druhý, tak pojďme do Kanady. Za Chadem Krugerem, to je zpěvák skupiny Nickelback, on taky ale hodně produkuje jiné kapely a interprety a občas si vydá i nějakou tu solovku. To je třeba případ písničky Hero.

0: Bailhall, John Oates, to je ta dvojice, která stojí za singlem Kiss on my list. Hráli jsme pro lepší náladu na Hit Radio a spoustu hitů pro vás máme nachystaných ještě do konce hodiny. Z domácí scény to bude skupina Lucie, z té zahraniční třeba Emma Bunton nebo tahle fantastická věc. Voyage, voyage, taky v tomhle rytmu vám budeme hrát v příštích minutách. Tohle vám věřím vyladí pondělí.
1: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
2: A bude kapela hrita, a?
1: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
4: Proto.
3: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
5: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a madrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: To nejlepší z 80. 90. a milénia jsme vám hráli od 18 hodin a zase budeme hrát už zítra ve stejném čase. Tohle byl hudební speciál Hit Radio Classic. Díky, že jste u toho byli s námi. Na Hit Radio teď budou pokračovat další hity. Za malý okamžik Linkin Park, The Emptiness Machine. Těšit se můžete taky na Lady Gagu. Always Remember Us This Way. No a do třetice třeba Damiano David, Born With A Broken Heart. To pro vás máme. Tak hezký večer.
1: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
3: A bych říkal, máma, děťa, a?
2: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně, a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.

0: ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
1: Proto.
0: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.